0: हरि ओम,
1: हरि ओम,
0: गुड डे,
1: हेस्की डैन,
0: विश यू वेरी नाइस डे,
1: प्रेयु वाम क्रासनी डैन।
0: यस्टरडे वी हैड अ पर्टिकुलर पोस्चर्स,
1: včera jsme měli určité pozice.
0: Now, what is the main point for us?
1: A co je ten hlavní bod pro nás?
0: If we do wrong,
1: když něco cvičíme špatně,
0: whole life we are doing wrong,
1: tak to cvičíme špatně celý život.
0: We can't achieve our goal.
1: A nemůžeme pak dosáhnout svého cíle.
0: We should not imitate others.
1: Neměli bychom napodobovat ostatní.
0: Nowadays there are many different kinds of movements and exercises and I don't know what, and all they put as a yoga.
1: Dneska jsou všelijaké způsoby, jak se cvičí, různé cviky a všechno se to nazývá yoga.
0: In England they say Rishi Bishi.
1: V angličtině se tomu říká Rishi Bishi.
0: Yeah, this is the rice and beans and everything, the mushrooms and all inside.
1: Takový myšmaš, že se prostě všechno zamíchá dohromady.
0: So there is many things, this exercise and that exercise, that Pilates and Pilata and Pundra, many things. But that is not a yoga.
1: Čili oni vezmou tady kousek nějakého cvičení, tam vezmou další cvičení a všechno to smíchají dohromady, ale to není yoga.
0: You can speak very good Czech language.
1: Můžete mluvit výborně česky.
0: And you are here 50 years, 60 years.
1: A jste tady třeba 50-60 let.
0: But still, immediately one will say it is a foreigner.
1: Ale hned na vás je stejně poznat, že jste cizinec původně.
0: Mother tongue language is the mother tongue.
1: Mateřský jazyk je mateřský jazyk.
0: So imitation is not good.
1: Takže napodobování není dobré.
0: We are searching original.
1: A my hledáme to původní.
0: We are losing everything.
1: Ztrácíme, přicházíme o všechno.
0: So yoga is very simple.
1: Yoga je velice prostá.
0: And very scientific.
1: A zároveň velice vědecká.
0: It calms down our mind, our emotions, etc.
1: Sklidňuje naši mysl, emoce a podobně.
0: And that affects on our other part of the body.
1: A to má vliv na další části našeho těla.
0: Our nerves.
1: Na nervy.
0: Muscles.
1: Svaly.
0: Organs.
1: Orgány.
0: Circulation.
1: Na krevní oběh.
0: Digestion.
1: Na trávení.
0: Joints.
1: Na klouby.
0: Many things are suffering.
1: Mnoho.
0: If we do something wrong.
1: Mnoho z toho trpí, když děláme něco špatně.
0: If we have half knowledge.
1: Když máme jenom poloviční poznání.
0: Then also suffering.
1: Tak také to přináší utrpení.
0: If we have anger.
1: Když se zlobíme.
0: Hate.
1: Nenávist.
0: Conflicts.
1: Konflikty.
0: Etc.
1: A tak dál.
0: It's suffering our inner organs.
1: Tak tím vším trpí naše vnitřní orgány.
0: So if we can slow down.
1: Tak kdybychom dokázali zpomalit.
0: That no competition.
1: A nezávodit.
0: No challenges.
1: Nemít to jako soutěž.
0: And just do the simple postures.
1: A jenom se věnovat těm jednoduchým cvikům.
0: Yes, he said, Swamiji tells good.
1: Kos to potvrzuje, že
0: this
1: to
0: bird
1: říkám
0: said,
1: správně.
0: Yes, listen to that.
1: Znělo to jako ano.
0: Yes, it was.
1: Bylo to tak.
0: So, also the pranayams.
1: A taky pranayama.
0: So, yoga is yoga.
1: Takže yoga je yoga.
0: So, many people have different names of the yoga.
1: Mnoho lidí dává různé názvy józe.
0: So, they have put, it's called the International Day of Yoga.
1: A vznikl mezinárodní den jógy.
0: It's only yoga.
1: Ale je to jenom yoga.
0: Why they didn't write yoga in daily life?
1: Proč tam nepíšou yoga v denním životě?
0: Then other one will say that yoga.
1: A další řekne, proč tam nenapsali
0: then we'll say that yoga.
1: Tu moji jógu, anebo tu moji jógu.
0: So you have one name.
1: Je to jeden název.
0: So your name is only that name.
1: A vy se nějak jmenujete a to vaše jméno je
0: jedno? Now director and managers and his excellency and this and that. It has nothing to do with your name.
1: A může se vám říkat vaše výsosti, excelence, pane řediteli, ale to není vaše jméno.
0: We have name.
1: Máme jméno?
0: Rama.
1: Rama?
0: God Rama.
1: Bůh Rama.
0: Not a professor Rama.
1: A není to ani profesor Rama.
0: Director Rama.
1: Pan ředitel Rama.
0: Engineer Rama.
1: Pan inženýr Rama.
0: No. Only Krishna.
1: Ne, je jenom Krishna.
0: No other titles.
1: A nemá žádné další tituly.
0: Very simple.
1: Je to velmi prosté.
0: Buddha.
1: Buddha.
0: No one writes Mr. Buddha.
1: Nikdo nepíše pan Buddha.
0: Just Buddha.
1: Jenom Buddha.
0: And similarly Jesus.
1: A podobně Ježíš.
0: So we call Jesus.
1: Říkáme mu Ježíš.
0: Engineer Jesus, Dr. Jesus, Professor Jesus.
1: Není to ani pan profesor Ježíš, pan inženýr Ježíš.
0: The city mayor of the Jesus.
1: Ani pan starosta města Ježíš.
0: So therefore only that Jesus.
1: Je to jenom ten Ježíš.
0: And so God is only God, not a Mr. God, Professor God, that and that. Only God.
1: A stejně tak Bůh je jenom Bůh. Není to žádný profesor Bůh a pan Bůh, nic takového.
0: We give our humbleness and our respect something to it.
1: A my k tomu přidáváme tu svoji úctu a pokoru.
0: So similarly, yoga is a yoga.
1: Takže yoga je yoga.
0: And from this, we shall choose those good postures, easy postures that everyone can practice.
1: A z toho bychom měli vybrat takové pozice, tak snadné pozice, aby je mohli cvičit všichni.
0: It is good, but we have, if we said we practice yoga, then we should pay attention.
1: Je dobré cvičit jogu, ale když cvičíme jogu, tak bychom měli na určité věci dávat pozor.
0: Now we go for yoga practice.
1: Teď, když přejdeme k cvičení jogy.
0: There is a 90 years old person.
1: A máme tam třeba 90letého člověka.
0: And there's a 19 years old student.
1: A pak máme 19letého studenta.
0: So now the 19 years can stand up.

0: quickly, make a head standing, this standing, every standing.
1: Tak ten 19-letý mladík se může rychle postavit a stoupnout si na hlavu a dělat všelicos.
0: But 95 years one.
1: Ale ten, komu je 95,
0: doesn't understand.
1: Tak ten to nechápe.
0: That cannot go together.
1: To prostě nejde dohromady.
0: So that's I have given this name yoga in the life.
1: Proto jsem to nazval yoga v denním životě.
0: But our postures are for everyone, for the small children till the above 100 or 100, above 1000 years.
1: Aby ty naše pozice byly vhodné jak pro malé děti, tak pro lidi nad 100 nebo nad 1000 let.
0: So we shall understand. Takže every postures.
1: Bychom všem těm pozicím měli porozumět.
0: Are good, but not extreme.
1: A chápat, že všechny jsou dobré, ale nejít do extrému.
0: To put your one leg over this side of your neck, another leg on this side.
1: Nemusíte si dávat jednu nohu za krk a druhou nohu ještě za ní.
0: And holding the buttocks.
1: A držet se za hýždě.
0: And making cradle.
1: A v tom se kolébat.
0: Some are they doing, they can.
1: Někteří to tak cvičí, dělají to.
0: But then suddenly something happened to the spine.
1: Ale pak se něco stane s páteří.
0: And that cradle doesn't open any more hands and legs.
1: A z té kolíbky se už nerozpletou.
0: Just lying there.
1: Tak tam jenom tak leží.
0: So they are some people can do.
1: Někteří lidé to zvládnou.
0: So this is individual.
1: A je to individuální.
0: Not for all equal.
1: A není to pro všechny stejné.
0: So we are trying to get simple postures that other also can do and have the same benefit.
1: Čili my bychom se měli snažit o jednoduché cvičení, které zvládnou všichni a zároveň má pro všechny příznivé účinky.
0: Therefore yoga is yoga, that's all.
1: Proto yoga je yoga a to je celé.
0: Yoga means union.
1: Yoga znamená spojení.
0: Then yoga, it means joined.
1: Yoga je sjednocení.
0: Balance.
1: Vyváženost.
0: Harmony.
1: Harmonie.
0: Uniting.
1: Spojení.
0: It is a science.
1: Je to věda.
0: From the body.
1: O těle.
0: And if we go very deep, still yoga.
1: A když jdeme velmi hluboko, tak je to pořád yoga.
0: That parents begins thinking to have a child.
1: Když rodiče začnou uvažovat o tom, že by chtěli děti.
0: There they begins to change the diet.
1: Tak začnou měnit způsob stravování.
0: Which kind of grain you should eat.
1: Přemýšlí o tom, jaké obiloviny by měly jíst.
0: Which kind of nuts you should eat.
1: Jaké oříšky.
0: Fruits.
1: Jaké ovoce.
0: Etc.
1: A tak dál.
0: Now, you see this puja, what they are doing.
1: A ta puja, které se tady věnují.
0: There is a purification.
1: Tak je očistná.
0: Now, the parents try to purify their energy in the body.
1: A jde o to, že rodiče se snaží pročistit si energii těla.
0: This is a science.
1: A už, to už je věda.
0: And it is a true.
1: A je to pravda.
0: You can make experiment.
1: Můžete si udělat takový pokus.
0: So that first they are doing puja.
1: Čili napřed provedou půdžu.
0: The husband and wife both.
1: Jak manžel, tak manželka.
0: Then all including the nature, the trees, the vegetations, the earth, the space, all elements, etc.
1: A je to půdža ke všem, k celé přírodě, ke všem prvkům, k celému tady tomu prostoru okolnímu.
0: It purifies our whole body, whole energy.
1: Půdža, která pročišťuje celé naše tělo, veškerou energii.
0: But husband and wife should have same thoughts, same feelings, same wish.
1: A manžel s manželkou by měli mít ale stejné myšlenky, stejné pocity, stejné přání.
0: Not like you are thinking of the other person.
1: Ne, tak aby jeden z nich myslel na někoho
0: doing
1: dalšího.
0: Doing only puja and this, but you are thinking on someone.
1: Děláte společnou půdžu, ale přitom myslíte na někoho úplně jiného.
0: That will bring very negative energy, very, very.

0: good.
1: Má dobré myšlenky.
0: But they were two mothers.
1: Ale byly dvě matky.
0: Two women.
1: Dvě ženy. Dlouhý příběh o jednom ryšim.
0: He had 13 women, wives.
1: Ten ryši měl 13 manželek.
0: Only.
1: Jenom.
0: And all were like one in the mala.
1: Všichni byli jako kuličky na jedné male.
0: But one was not, but she was the eldest one.
1: Ale jedna nebyla tak docela.
0: Dominating.
1: Byla to taková nejstarší.
0: Angry.
1: Z nich, dominantní a zlobila se.
0: Everything.
1: A všechno.
0: But of course she was faithful to her husband.
1: Ale samozřejmě, že byla věrná, pravda, svému manželovi, je to pravda.
0: But now she want to sleep with him. Time of sunset.
1: A tato manželka s ním chtěla spát v době západu slunce.
0: And he said,
1: the rishi, ten rishi jí řekl,
0: that my dear,
1: moje milá,
0: this time is not for these things.
1: Doba, kdy zapadá slunce, není určena pro tyto
0: this
1: věci.
0: Is time for meditation, for ceremonies, for this and that.
1: To je čas na meditaci a na obřady.
0: It is time where the sun is setting and night is coming. This era is for spiritualities.
1: Když zapadá slunce a přichází noc, tak to je doba, kdy se člověk má věnovat duchovním věcem.
0: And in this time, if someone tries, then will be a negative or a devil.
1: A když někdo v tuto dobu
0: Asuri Shakti
1: dělá něco jiného, tak může vyvolat asurické síly, démonské síly.
0: So, but she was insisting.
1: Ale ona na tom trvala.
0: So her son became as the Rakshasa.
1: A její syn se ovšem potom narodil jako Rakshasa.
0: And from other time, for the other woman, his wife, had the divine child.
1: A ty ostatní manželky, které počaly v jinou dobu než při západu slunce, tak ty měly božské děti.
0: He became the king of the heaven.
1: The Rakshasa?
0: No, Indra.
1: Indra se stal králem nebes.
0: Became the king of the heaven.
1: Stal se králem nebes.
0: And now the Asura.
1: A ten Asura.
0: He also have a right.
1: Měl taky právo.
0: It is his father's kingdom.
1: Protože říkal, to je přece království mého otce.
0: I am also son of the this rishi.
1: A já jsem taky syn toho rishiho.
0: I have a right.
1: A já mám právo.
0: To have the heaven.
1: Mít nebe.
0: And since that time.
1: A od těch dob.
0: Still fighting wars.
1: Pořád probíhají boje.
0: That's války. Called Asuri Shakti and Devik Shakti.
1: Pořád spolu bojují ty Asuri Shakti a Devik Shakti.
0: So when you get child.
1: Takže když máte dítě.
0: With anger. With the hate.
1: Když ho počínáte s hněvem, s nenávistí.
0: With the pain.
1: S bolestí.
0: Alcohol.
1: Pod vlivem alkoholu.
0: Etc.
1: A tak dál.
0: Then that child.
1: Tak takové dítě,
0: which will come, the soul will come, is still not here.
1: Které přijde, ta duše tady ještě není, ale vy ji přitáhnete.
0: But it will not be good.
1: Ale ta duše nebude dobrá.
0: So that is very, very important. This positive, harmonious, purified, good thoughts, and should know the times.
1: A taky velmi důležité, abyste ty děti počínaly s dobrými myšlenkami, v harmonii, s láskou a aby to bylo ve správnou dobu.
0: So purification of our body.
1: Jde o pročištění těla.
0: Our mind.
1: Mysli.
0: Our feelings.
1: Pocitů.
0: Emotion.
1: Emocí.
0: Our thoughts.
1: Myšlenek.
0: Our awareness.
1: Našeho vědomí.
0: Our consciousness.
1: Vědomí.
0: And our aim for what you are going to get a child.
1: A aby jsme měli jasný cíl, proč to dítě vlastně chceme.
0: You are bringing that soul to a human body.
1: Přitahuje

0: té duši do lidského těla.
1: You give a human body to that soul.
0: Dáváte tělo určité duši.
1: Now soul is in this body as a prison.
0: A ta duše je v tom těle jako ve vězení.
1: He don't want to go out and he's unhappy be inside.
0: Nemůže jít ven, ale zároveň je nešťastná, že je uvnitř.
1: Someone said.
0: Někdo řekl.
1: I feel so bad under my skin.
0: Cítím se špatně ve své kůži.
1: I don't feel happy in my life.
0: Nejsem v životě šťastný.
1: Better I die.
0: Radši bych umřel.
1: But you can't die.
0: Ale umřít nemůžete.
1: Fear is there.
0: Protože máte strach.
1: So that was that time Rishis was giving only the children for the world on this earth for all to do good and spiritual energies and work.
0: A tehdy Rishiové přiváděli děti na svět proto, aby tady rozvíjeli dobro a věnovali se duchovní práci.
1: Then after this, all your pujas and your thoughts and you want to have a child and etc. and etc.
0: Když tedy chcete tu půdu pro to, abyste měli dítě a věnujete se všem těm obřadům a čistým myšlenkám.
1: And mother knows.
0: Tak maminka ví.
1: That some soul is coming to her body or is there.
0: Že už nějaká duše vstupuje do jejího těla.
1: Father don't know still.
0: Otec o tom ještě neví.
1: But she will give him the happy news.
0: Ale maminka mu přinese dobrou zprávu.
1: Now that time, husband have to help her like a servant.
0: A po tu dobu manželce slouží.
1: But not servant like a slave.
0: A slouží ne, ale jako nějaký otrok.
1: But a protective.
0: Ale jako ochránce.
1: Humbleness, kindness.
0: S pokorou, s laskavostí.
1: Never angry.
0: Nikdy se na ní nezlobí.
1: Never say any harsh word to her.
0: Nikdy jí neřekne žádná tvrdá slova.
1: Of course she also.
0: A ona samozřejmě taky ne.
1: But then it must have very particular diet.
0: A pak je třeba dodržovat velmi přesnou, přísnou dietu.
1: Both side.
0: Na obou stranách.
1: Fruits, nuts, honey, jíst. Milk.
0: Ovoce, oříšky, med, mléko.
1: The rice.
0: Rýže.
1: Some good food.
0: Prostě dobrou stravu.
1: No alcohol.
0: Ne alkohol.
1: And no meat, no eggs.
0: Žádné maso, žádné vejce.
1: Now your mother became a holy mother.
0: Z matky se stává svatá matka.
1: Every mother is a holy mother.
0: Každá matka je svatá.
1: And you know what's happening in her body.
0: A víte, co se děje v jejím těle.
1: Even mother don't know exactly.
0: Ani ta matka to přesně neví.
1: But there is new world is creating.
0: Ale vytváří se tam celý nový svět.
1: And who knows? That will be next Kali avatara.
0: A kdo ví, kdo bude další Kali avatara?
1: But he will come to that one.
0: Všem ten se narodí tomu.
1: Who is very faithful?
0: Kdo je velmi věrný?
1: Husband and wife, they have no interest of the sex.
0: Manžel s manželkou nemají žádné sexuální zájmy.
1: They want to have pure life.
0: A chtějí žít opravdu čistě.
1: And that child have must a particular constellation.
0: A takové dítě potřebuje speciální konstelaci.
1: And that nourishment what mother is taking.
0: A tu výživu, kterou matka přijímá.
1: That goes also in the body of the child.
0: Ta jde také do toho těla dítěte.
1: And every organs and nerves and everything what is developing in the body.
0: A veškeré ty nervy, orgány, všechno, co se rozvíjí v tom dětském tělíčku.
1: And there is always puja, morning, noon, evening.
0: Tak na to je také speciální puja na ráno, na poledne a večer.
1: Always divine thought.
0: a s božskými myšlenkami.
1: And she always adores that you are the Atma.
0: A ta maminka se k tomu dítěti obrací jako k Atma.
1: Likewise.
0: Tak podobně.
1: And when the child is born, doesn't matter he or she.
0: A když se dítě narodí, ať je to chlapeček nebo holčička.
1: Both are equal.
0: Tak obě ty pohlaví jsou
1: divine Shakti.
0: Holčička je božská Shakti.
1: And divine Shakti is worshipped first.
0: A ta je uctívána jako první.
1: All the Shaktis.
0: Všechny Shakti.
1: And there are holy places where the Shaktis appeared again.
0: Jsou svatá místa, kde se Shakti znovu objevila.
1: It's 52 holy places.
0: Je to 52 svatých míst.
1: This is story is long, I'm not going to there.
0: Ale to je další dlouhý příběh, do toho se nebudu pouštět.
1: Then child should have very loving care.
0: A pak to miminko by mělo mít opravdu láskyplnou péči.
1: Father and mother.
0: Ze strany tatínka i maminky.
1: Now father and mother is like a bird.
0: Teď jsou rodiče jako ptáci.
1: And that baby is like an in the nest egg or a little baby.
0: A to děťátko je jako malé ptáčátko v hnízdě.
1: Their eyes must be constantly on the nest.
0: Čili jejich oči neustále hlídají to hnízdo.
1: Very often happens in nature, unfortunately.
0: V přírodě se velmi často bohužel stává.
1: The nasty bird comes.
0: Že
1: like a crow.
0: Přiletí třeba vrána nebo nějaký jiný pták.
1: Or some other animal. And takes the babies.
0: Nebo straka.
1: Little babies and kill, eat them.
0: Nebo jiné zvíře, které to hnízdo napadne a ty ptáčata vybere a sní.
1: Mother comes and look in the nest with such a sadness.
0: Maminka přiletí k hnízdu a dívá se s takovým smutkem.
1: You can't imagine her pain.
0: A nedokážete si představit její bolest.
1: She's looking in the nest and looking who was my enemy.
0: Dívá se do toho prázdného hnízda a kde je ten nepřítel.
1: The male bird comes.
0: A přiletí sameček.
1: Also sad.
0: A je také smutný.
1: I witnessed that.
0: Já jsem to viděl.
1: In Jadan Ashram.
0: V ashramu v Jadanu.
1: Big trees.
0: Tam jsou velké stromy.
1: And there's a nest of one bird.
0: A jeden pták tam měl hnízdo.
1: And they both how they were observing.
0: A viděl jsem, jak ho oba ty rodiče sledují.
1: I was about 3 weeks there.
0: Tam byl jsem tam asi 3 týdny.
1: And they gave the babies. From the eggs came out babies.
0: Z vajíček se jim vyklubaly ptáčátka.
1: And unfortunately on 3rd day.
0: A bohužel 3. den.
1: They thought the babies okay.
0: Si mysleli, že ty ptáčátka jsou v pořádku.
1: And crow came.
0: A přišla vrána.
1: And he took babies.
0: A ty ptáčata zahubila.
1: And birds, mother, parents came.
0: A když přiletěli rodiče,
1: very sad.
0: Tak byli velmi smutní.
1: Very sad.
0: Velice smutní.
1: Moving. And she was running behind the crow.
0: A ta samička letěla za tou vránou.
1: Tried to pick on his head.
0: A snažila se jí zobákem bouchat do hlavy.
1: But crow is going up and down and see and have you seen such time like these birds?
0: Ale vrána před ní lítala nahoru a dolů. Viděli jste někdy něco podobného?
1: Therefore,
0: proto
1: the father and mother,
0: otec a matka,
1: they should protect in every aspect.
0: By měli své děti chránit
1: then,
0: ve všech
1: ohledech. Of course, father have to go for work too.
0: Samozřejmě, že otec musí taky chodit do práce.
1: But after work you should come home.
0: Ale po práci byste měli přijít domů.
1: And many, when wife is pregnant,
0: a mnoho mužů, když mají těhotnou manželku,
1: and she is home and she's tired,
0: a manželka je doma, unavená,
1: husband goes in pub,
0: tak manžel chodí do hospody.
1: And drink there and eat there and then comes late.
0: A tam popíjí a jí a pak přijde domů v noci.
1: This is not good.
0: To není dobře.
1: Then it is a ceremony of the birth.
0: Pak je takový obřad při narození.
1: Then for 7 days or 15 days.
0: Pak když je dítěti 7 dní nebo 15 dní.
1: The first time saw the sun to the child.
0: Když poprvé
1: also ceremony.
0: Dítě vidí slunce, tak to je taky obřad.
1: Then when now what kind of nourishment mother should have.
0: A teď jde o to, jakou výživu by měla mít matka.
1: Nowadays they are going artificial, what you call, protein.

0: or vitamins and etc., etc.
1: Teď ty maminky často berou všelijaké umělé vitamíny a proteiny a podobně.
0: The real nourishment, real food.
1: Ale ta pravá výživa, skutečné jídlo.
0: That body accepts.
1: To tělo přijímá.
0: Artificial body doesn't accept.
1: A ty umělé doplňky vlastně nedokáže dobře strávit.
0: So many tablets what we are taking.
1: Takže ty spousty tablet, které bereme.
0: We are taking because we don't know what to do.
1: Bereme, protože nevíme, co dělat.
0: But this kind of vitamins which is artificial going.
1: Ale všechny ty uměle vyrobené vitamíny.
0: Is effects on the child.
1: Mají vliv na to děťátko.
0: Now if mother drinks the orange juice.
1: Když maminka vypije pomerančový džus.
0: The child gets diarrhea.
1: Tak to dítě dostane průjem.
0: If mother eats chilies.
1: Kdyby maminka jedla chili.
0: The child feels in the milk.
1: Tak to dítě to ucítí v mléce.
0: Just before few hours.
1: Teď před pár hodinami.
0: I spoke with one mother.
1: Jsem mluvil s jednou maminkou.
0: And I said, would you like to have coffee?
1: A já jsem se jí ptal, jestli si dá kávu.
0: And she said, no, this little child, she has 8 months.
1: A ona měla osmiměsíční miminko a říkala, ne.
0: Said, no, she don't like.
1: Ona nemá kávu ráda. Miminko nemá kávu ráda.
0: But she will not drink coffee.
1: A já jsem říkal, ale tomu miminku kávu přece nenabízí.
0: She said, but it comes in the milk.
1: A ona říká, no a to by dostala přes moje mléko.
0: That's it.
1: Tak to je.
0: So if you want to make your children very intelligent,
1: čili pokud chcete
0: very humble,
1: velmi inteligentní děti,
0: very kind,
1: pokorné a laskavé,
0: strong,
1: silné,
0: everything, then mother's nourishment must be written in the book.
1: Tak pak je třeba psát knihy o tom, jak se mají stravovat matky.
0: We have here one, our dear sister Kailash.
1: Máme tady naši milou sestru Kailash.
0: She's Indian.
1: Ona je Indka.
0: Now she's living in Atlanta.
1: Teď žije v Atlantě.
0: Of course, they are spoiled.
1: A samozřejmě, že jsou zkažení.
0: They are also taking different kind of vitamins and this and that.
1: A taky berou všelijaké vitamíny.
0: But her nourishment.
1: Ale její výživa.
0: And her mother.
1: A výživa její maminky.
0: That ask her.
1: Tak na to se jí můžete zeptat.
0: And I think she should write what after the birth one should eat.
1: A myslím, že by měla sepsat to, co
0: the
1: se má.
0: The child will be strong.
1: Po narození dítěte, aby dítě bylo silné.
0: Very vivid. Very aware.
1: Plné života, bdělé.
0: Very conscious.
1: A přitom vědomé.
0: Etc.
1: A tak dál.
0: So I think I know my mother had that diet.
1: Myslím si, nebo spíš vím, že moje maminka takhle jedla.
0: And so we know. So I was very small like you were.
1: A když jsem byl velice malý, tak jako vy jste, když jste byli malý.
0: And when my mother would eat little bit chili or something.
1: A moje maminka si dala trochu chili.
0: I was making war.
1: Tak jsem pak bojoval.
0: Well, so this is the duty of the father.
1: A to je povinnost otce.
0: And you know, don't think that mother is everything. No. Father is more than mother.
1: Nemyslete si, že maminka je všechno. Otec je dokonce víc než matka.
0: Father is protector.
1: Protože otec je ochránce.
0: Father is the master.
1: Otec je pán.
0: Father is blessing you.
1: Otec je požehnání.
0: And you know, the father have more love to the child than a mother.
1: A otec miluje to dítě možná víc než maminka.
0: But he doesn't show.
1: Jenom to nedává najevo.
0: Because the father have little bit not ego but proudness.
1: Ne, protože by měl moc veliké ego, ale je prostě hrdý.
0: It must be.
1: A musí to tak být.
0: Father should not become down.
1: Otec by neměl být
0: always energy, alert, clear.
1: Skleslý, ale měl by být plný
0: energie. And now
1: energie.
0: Education begins.
1: A teď začíná výchova.
0: So after how many days you comes to the sun, to see the sun?
1: Po kolika dnech s tím děťátkem jít na slunce?
0: When you give the a solid food to child.
1: Kdy mu začí dávat pevnou stravu.
0: So this comes to the samskaras.
1: A to všechno se zapisuje do samskár.
0: Samskaras means certain ceremonies on certain age.
1: A jsou určité obřady v určitém věku.
0: So I turn little bit road in different direction.
1: A to všechno jsem vlastně říkal, protože jsem trošku změnil směr.
0: But this is also include with the yoga.
1: Ale to všechno je také součástí jogy.
0: And then will comes the mantras and exercises.
1: A pak přicházejí mantry a cvičení.
0: All our chakras in the body.
1: A všechny čakry v těle.
0: There are chakras and on the footsole.
1: Jsou čakry i na chodidlech.
0: And this is called the earth chakra.
1: A jsou to zemské čakry.
0: And the mother or father.
1: A matka nebo otec?
0: They should massage every day footsole and palms.
1: By každý den tomu děťátku měli masírovat chodidla a dlaně.
0: And it should be like this little copper bowl.
1: A může to být něco takového jako tady taková kovová miska.
0: And měděná. Little pure cow ghee or butter.
1: A čisté kravské ghee nebo máslo.
0: Put a little on the footsole.
1: Trošku dáte na chodidlo.
0: Are you interesting?
1: Zajímá vás to?
0: Yeah, when I was about a few weeks only.
1: Když mi bylo jenom pár týdnů.
0: And I was screaming, I said to my mother, what are you doing? Don't do this to me.
1: Tak jsem plakala, volala jsem, co mi to děláš, maminko?
0: But what can I do?
1: Ale co jsem...
0: She held my foot and she was... So massage that like this.
1: Čili takto se to masíruje.
0: You will see how brilliant your brain will be.
1: A uvidíte, jak brilantní budete mít
0: mozek. How healthy you will be.
1: A jak zdraví budete.
0: All organs, everything will be relaxed.
1: Všechny orgány budou uvolněné.
0: So, 2 minutes left foot, 2 minutes right foot.
1: Čili 2 minuty levá noha, 2 minuty pravá noha.
0: It's tickling.
1: Šimrá to.
0: If you do slowly, slowly tickling.
1: Když to děláte pomalu, tak to šimrá.
0: And if you do little bit strong, then it's... pleasant.
1: Ale když trošku přitlačíte, děláte to silněji, tak je to příjemné.
0: And then on the palms.
1: A potom na dlaně.
0: Many mothers knows.
1: Mnoho maminek to ví.
0: Kiran, are you right? Am I right?
1: Kiran, mám pravdu?
0: Your mother was tickling you?
1: Šimrala tě takhle maminka?
0: She... she have now grandchild and she's doing.
1: Kiran říkala, že teď má vnoučata a těm to dělá.
0: So this chakras, čili then ty... there are our chakras from the ankle joint till the knees.
1: Další čakry pokračují od kotníků až po koleno.
0: This chakras belongs to the vegetation.
1: To jsou čakry, které přináleží vegetaci.
0: And from knees till the hip joints.
1: A od kolen po kyčle.
0: Is called animal chakras.
1: Jsou zvířecí čakry.
0: Ashab the pashu shakti.
1: Je tam pashu shakti.
0: So there becomes animal energies coming up.
1: Čili tím vzrůstá taková jako animální energie.
0: And that is the time when the child or the yeah your child becomes what we call teenager.
1: A to přichází v době, kdy ty naše děti se dostávají do puberty.
0: And that needs the parents' awareness and food.
1: A na to je potřeba, aby rodiče byli bdělí a dávat pozor na stravu.
0: And then comes the human chakra.
1: Pak je část lidských čaker.
0: From the bottom of the spine.
1: Od konce páteře, kostrče.
0: Till the small of the brain here on the neck where the spine is joining our skull.
1: Až do míst, kde končí páteř a začíná lebka.
0: This is called human chakra.
1: Čili tam všude jsou lidské čakry.
0: So joined up between animals and humans.
1: Čili spojení mezi zvířaty a lidmi.
0: So if you are aware and begins to do the human mantras and qualities to develop.
1: Pokud chcete v sobě rozvíjet ty lidské vlastnosti.
0: And then animal chakras will become weaker.
1: Tak ty ty zvířecí čakry se tím oslabí.
0: But now is more active animal chakras than human chakras.
1: Ale dnes jsou aktivnější ty zvířecí než ty lidské.
0: Because it is not done that sadhana, that practice, that food, that education.
1: Protože se dětem nedostáváte správné výchovy a vzdělání, nestravují se správně a necvičí správně.
0: And after this human chakra is connection of the human and the divine.
1: Pak tam nahoře na páteři je tedy spojení mezi lidskými čakrami a božskými.
0: There are many brain centers.
1: A je mnoho mozkových center.
0: There is Bindu chakra.
1: Bindu chakra.
0: The nectar.
1: Tam je nektar.
0: And Sahasrara chakra for moksha.
1: A Sahasrara k mokše.
0: So the whole body of the human.
1: Čo to je celé lidské tělo.
0: Have so such a construction.
1: A je tak postavené, poskládané.
0: That everything is in human body.
1: Že je v něm úplně všechno.
0: But this have to be taken care from father and mother.
1: Ale o to všechno se musí starat jak maminka, tak tatínek.
0: And watch your children.
1: Sledujte své děti.
0: When which kind of society they are, which kind of company they are.
1: A dávejte pozor na to, v jaké se pohybují společnosti, jaké mají kamarády.
0: But when they are already 10, 15, 18 years, they will not listen to you.
1: Ovšem, když je jim 10, 15, 18 let, tak už na vás nedají.
0: It is from that time where the parents should think about this all the way how this soul comes to this earth.
1: Vliv na ně máte od té chvíle, kdy pomyslíte na to, že byste chtěli dítě a začnete k sobě přitahovat tu konkrétní duši z nebe.
0: Responsibility of the parents is not only to give a birth to child.
1: Zodpovědnost rodičů není jenom porodit dítě.
0: But responsibility of the giving all the human qualities.
1: Ale máte na zodpovědnost předat mu všechny lidské kvality.
0: Humbleness, kindness, everything.
1: Pokoru, laskavost, všechno.
0: And so this is a union.
1: Čili to je spojení.
0: From the cosmos.
1: Mezi vesmírem.
0: Where this soul comes is called soul. Is called Atma Anatma. Jivatma is Atma Anatma.
1: Odkud přichází ta duše? Je Atma a Jivatma.
0: So it means Atma is the supreme.
1: Atma je to svrchované.
0: And Jivatma is the soul.
1: Jivatma je duše.
0: So the soul is a mixer of the Atma and Jivatma.
1: Čili duše je vlastně taková směs toho átma a džívátma.
0: Let's say that your soul is coated from the átma.
1: Řekněme, že ta vaše duše je jakoby obalená tím átma.
0: And above that over is the samskaras.
1: A nad tím ten další obal jsou samskáry.
0: That your karmas.
1: To jsou vaše karmy.
0: So soul is protected inside.
1: Ta duše je ochráněná uvnitř.
0: And more it comes closer when the soul makes the journey on the earth.
1: A když ta duše se pohybuje po zemi, tak se to začne přibližovat.
0: In the Upanishad is written.
1: V Upanishadách se píše.
0: I think it's Brahadarani Upanishad.
1: Myslím, že to je tato Upanishada.
0: That first the soul is released by that Dharmaraja, the god of the justice.
1: Že Dharmaraj, Bůh spravedlnosti, napřed jakoby uvolní tu konkrétní duši.
0: Is prepared for this soul to journey to the earth.
1: A připraví cestu na zem.
0: With all kinds of securities, this everything.
1: A o všechno se postará, aby ta cesta byla zabezpečena.
0: Then it comes to our earth. The era of our earth.
1: Pak se ta duše dostává do prostoru naší země.
0: It comes in that environment first into the water.
1: A napřed se dostává do vodního prostředí.
0: Humidity.
1: Do vlhkosti.
0: Clouds.
1: Do mraků.
0: And through this the jiva comes astral. He's astral, not visible.
1: A není to nic viditelného, je to astrální záležitost.
0: But it comes down as the seeds on this ground.
1: Pak přichází v podobě semen na zemi.
0: Then it goes to the vegetation.
1: Pak prochází vegetací.
0: The seeds of the vegetation.
1: Semínky, semeny té vegetace.
0: And then is searching where it will come.
1: A pak hledá, kam půjde dál.
0: According to destination. On destiny, sorry.
1: Podle svého osudu.
0: Karma, etc., etc.
1: Podle karem a tak dál.
0: Now where this soul should go in which body?
1: Hledá, do kterého těla by mělo vstoupit.
0: 8.4 millions different creatures.
1: Je 8 milionů 400 tisíc různých bytostí.
0: And soul have to send back from the space.
1: A ty duše se musí vrátit z toho vnějšího prostoru.
0: But according to the karma it goes there.
1: A podle karem jdou na konkrétní místo.
0: Blessed, lucky,
1: požehnaní, šťastný,
0: fortunate one.
1: S velkým štěstím.
0: That soul comes to the human body.
1: Se duše dostává do lidského těla.
0: Because then have the chance to come out of the cycle of birth and death.
1: Protože v lidském těle má možnost dostat se z toho koloběhu zrozování.
0: This is only the last gate.
1: Tam je ta poslední brána.
0: To enter to the liberation.
1: Odkud může vstoupit do osvobození.
0: If we don't follow the human rules.
1: Když se nebudete řídit lidskými pravidly.
0: Kindness, humbleness.
1: Nebudete laskaví, everything. Pokorní a tak dále.
0: And if we neglect all spirituality and everything.
1: A budeme zanedbávat duchovnost a všechno.
0: Then the last milestone which we have.
1: Tak ten poslední takový milník, který máme.
0: We missed the far last milestone.
1: Tak ten vlastně mineme.
0: And we go again to the cycle.
1: A znovu spadáme do toho koloběhu.
0: So human is on the first, on the last, on the milestone.
1: Čili to lidské zrození je takový prubířský kámen.
0: To enter in Brahmaloka.
1: Odkud se dá vstoupit do Brahmaloky.
0: But many, many years and years, ages and ages, we missed it and we again go and we come.
1: Ale po celé věky se nám nedaří se do té brány trefit a padáme zpátky dolů a točíme se v tom koloběhu.
0: It's not sure that it will come to your country back.
1: Není jisté, že se ta duše narodí znovu ve stejné zemi.
0: You were fighting against other country.
1: Možná jste bojovali s nějakou úplně jinou zemí.
0: Now you are born there.
1: A teď jste se narodili v té zemi, proti které jste
0: and you will
1: bojovali.
0: Fight to your country.
1: A budete bojovat proti té předchozí.
0: You never knows where you will come.
1: Nikdy nevíte, kde se narodíte.
0: And maybe you will not come as a human.
1: A možná se nenarodíte ani jako člověk.
0: Again we don't know.
1: Nevíme.
0: One saint said.
1: Jeden světec řekl.
0: Patta tutta dal se le gayi pavan udai. Ab bichare kab milenge, dur padenge jai. From this tree,
1: z tohoto stromu,
0: in the fall season,
1: na podzim,
0: with the wind,
1: s větrem,
0: strong wind came,
1: přišla vichřice,
0: and leaf broke from this tree,
1: a
0: fall down.
1: Ze stromu padá list.
0: And wind has taken away from other side of the hills of the mountains.
1: A vichr ho zavál na druhou stranu hor.
0: Patta tutta dal se, that leaf fall down, separated.
1: List spadl daleko od stromu.
0: Destiny of the wind took far away.
1: Osud v podobě větru ho zanesl daleko.
0: Now the leaf said.
1: A lísteček na to říká.
0: This separation.
1: Toto oddělení.
0: My destiny has taken far away.
1: Můj osud mě zanesl daleko.
0: Will I come again?
1: Jestli pak se ještě vrátím.
0: On my beautiful branch of that my tree.
1: Zpátky na tu moji větvičku na stromě.
0: And I will be on my same place.
1: Jestli pak se vrátím na to samé místo.
0: How nice my garden park is.
1: Jak krásná je ta moje zahrada.
0: But the destiny has taken so far away.
1: Ale osud mě zanesl tak daleko.
0: So don't think that it will come again on this tree.
1: Čili nemyslete si, že se vrátíte zpátky na ten samý strom.
0: This is the reality.
1: Taková je skutečnost.
0: So as long as we are living.
1: Dokud žijeme.
0: We are human.
1: Jsme lidé.
0: What means for me human?
1: Co to znamená pro mě být člověk?
0: What makes me human?
1: Co ze mě dělá člověka?
0: How to create the human?
1: Jak ze sebe udělat člověka?
0: Etc.
1: A tak dál.
0: And that is one of the way called the yoga, the union between father and mother.
1: A to je jedna cesta jógy, to je to spojení mezi otcem a matkou.
0: And then you continue do your sadhana.
1: A pak pokračujete dál ve své sádhaně.
0: And there are many, many sadhanas.
1: A je mnoho různých sádhan.
0: Yesterday we were singing.
1: Předevčírem jsme zpívali.
0: That bhajan.
1: Bhajan.

0: there are four kinds of practice.
1: Jsou čtyři druhy cvičení.
0: Through that you can get to the liberation.
1: Kterými se můžete dostat k osvobození.

0: The first practice.
1: První cvičení.
0: To know the truth and untruth.
1: Je poznat pravdu a nepravdu.
0: What is the truth and what is untruth? What is reality and what is unreality?
1: Co je pravda a co je nepravda? Co je skutečnost a co je neskutečnost?
0: Vedanta said, Veda said, Adi Guru Shankaracharya said.
1: Veda, Vedanta a Adi Guru Shankaracharya říká.
0: Brahma Satya.
1: Brahma Satya.
0: And Jagat Mithya.
1: A Jagat Mithya.
0: Brahma Satya. The final truth.
1: Brahma Satya, konečná pravda.
0: Is the Brahman.
1: Je Brahman.
0: Jagat Mithya, this samsara, this world.
1: Jagat Mithya znamená tato samsara, tento svět.
0: Is not permanent.
1: Není trvalý.
0: Mithya.
1: Mithya.
0: Like bubbles on the water.
1: Jako bubliny na vodě.
0: Is not for long.
1: Nevydrží dlouho.
0: Like our age.
1: Jako náš věk.
0: We were little child.
1: Byli jsme malé děti.
0: Teenagers.
1: Pubertáci.
0: Young.
1: Byli jsme mladí.
0: And getting slowly, slowly down.
1: A pomalu stárneme.
0: And walking with the hands on.
1: Chodíme s rukama za zády.
0: And some are walking very spine is bowed down.
1: Někteří, když jdou, tak mají úplně skloněnou páteř.
0: The destiny seed.
1: Osud říká,
0: you are searching grave.
1: Těm, co se tak ohýbají, že už hledí do hrobu,
0: we will carry you there, don't worry.
1: Nemusí si dělat starosti, dojdou tam.
0: My dear, this life cannot remain as it is.
1: Moji milí, tento život nezůstane takový, jaký
0: so
1: je.
0: This unsatya, unreality.
1: Čili toto je unsatya, neskutečnost.
0: So you already now.
1: A už se vám ukazuje teď.
0: And when you were young, 10, 20, 30 years, 35 years, and doing the exercises.
1: A když jste byli mladí, bylo vám 20, 30, 35.
0: And then walking like this, the t-shirt, no?
1: Tak jste cvičili a pak jste chodili takovým tím způsobem.
0: But one day, gone.
1: Ale jednoho dne to
0: so
1: bude
0: pryč. This is a mithya.
1: Čili to je mithya.
0: The leaves of the trees here, beautiful green.
1: Strom, listy tady na tom stromě jsou krásné
0: we
1: zelené.
0: Wish that it could be all the time.
1: A my si přejeme, aby tak zůstaly na pořád.
0: But just in one month.
1: Ale přejde měsíc.
0: We will invite you to collect all this.
1: A pozveme vás, abyste je schrabali tady všechny.
0: Brahma Satya Jagat Mithya.
1: Brahma Satya Jagat Mithya.
0: That's it.
1: Tak to je.
0: Yeah. We can have this everlasting.
1: Můžeme mít stále zelené listy.
0: Now in the Kali Yuga.
1: Teď v Kali Yuze.
0: There is two immortal.
1: Jsou dvě věci nesmrtelné.
0: Atma.
1: Atma.
0: And plastic.
1: A umělá hmota.
0: Plastic even you burn.
1: Umělou hmotu, i když spálíte.
0: You think it is burned, it's not burned, it's in the space.
1: Myslíte,
0: still.
1: Že schořela, ale ona je ve vzduchu.
0: We can't destroy the plastic.
1: Plasty nejdou zničit.
0: Well, this is other subject.
1: Tak, přejdeme na jiné téma.
0: So the first technique is to realize, to know the reality, what is the reality and what is unreality.
1: První technika tedy je vědět, co je skutečnost a co je neskutečnost a rozlišit jedno.
0: Let's say that you have 500 billion years life.
1: Řekněme, že máte život dlouhý 5 milionů let, bilionů let.
0: But on one day will come the border.
1: Ale jednoho dne tam stejně přijde ta hranice.
0: Hariom. So that this jivatma is longing to become one with that supreme.
1: Jivatma touží se sjednotit se svrchovaným.
0: How to do?
1: Jak na to?

0: Vairagya. Detachment.
1: Vairagya, odpoutanost.
0: But his attachment is very, very strong.
1: Jenže připoutanost je nesmírně silná.
0: Attachment is something, a glue.
1: Připoutanost je jako lepidlo.
0: Stuck on your one finger.
1: Které vám ulpí na prstě.
0: You take with this finger to throw it. It is stuck here.
1: A vy se ho snažíte druhými prsty sundat.
0: You take from here to throw it like this thing here.
1: Místo toho se přilepíte a zůstane vám na té ruce.
0: That glue is very difficult to throw away.
1: A je lepidlo se opravdu odhazuje velmi těžce.
0: Attachment is the first problem of us all.
1: Připoutanost je takový prvořadý problém nás všech.
0: If you say it or that you have no attachment, but you have attachment.
1: I když třeba říkáte, že jste nepřipoutaní, tak stejně jste.
0: You can tell Swamiji, have you attachment?
1: Můžete si říkat, Swamiji, ty jsi připoutaný.
0: My attachment is so heavy.
1: A moje připoutanost je tak těžká.
0: Round the world.
1: Je celosvětová.
0: That's it.
1: Tak to je.
0: So my attachment is all of you.
1: Moje připoutanost jste vy všichni.
0: I always say, please liberate me, Mahaprabhuji.
1: Já se pořád modlím k Mahaprabhujimu, prosím, osvoboď mě.
0: But in this attachment we should do something good.
1: Ale s tou připoutaností bychom aspoň mohli
0: as
1: dělat
0: long
1: něco
0: as body is here,
1: dobrého, dokud tu máme těla.
0: The vasana is here.
1: Tak tu máme vásány.
0: Even at least feeling of going and washing yourself. This is also attachment.
1: I když máte třeba chuť se jít umít, tak i to je určitá připoutanost.
0: Or take a glass of water.
1: Nebo když si chcete vzít sklenici vody.
0: We have to survive.
1: Musíme tu přežít.
0: And without this survive, attachment, we cannot survive.
1: A bez určité připoutanosti bychom tu ani nepřežili.
0: But don't have attached in such a way.
1: Ale nebuďte připoutaní tak.
0: That you are crying for it.
1: Abyste pro něco plakali.
0: When gone is gone.
1: Když něco

0: odešlo, tak to odešlo.
1: Forever.
0: Je to navždy pryč.
1: That's it.
0: Tak to je.
1: Voda. To. But the attachment is just for your surviving.
0: Čili mějte takovou připoutanost, abyste přežili.
1: Otherwise it is said.
0: Jinak se říká.
1: From here, from the earth.
0: Odsud, od země.
1: Till the Brahmaloka, on the way.
0: Až do Brahmaloky, celá ta cesta.
1: This you have to resign the attachment.
0: Tak máte celou tu cestu na to, abyste se vzdali připoutanosti.
1: Pravda. All the 12 months.
0: Všech 12 měsíců.
1: You have to practice.
0: Je třeba, abyste cvičili.
1: To be above the attachment.
0: Abyste se posunuli nad připoutanost.
1: And the wall will, this bell will say there's no 13 months.
0: A ten zvon nás upozorňuje na to, že nemáme 13 měsíců.
1: But it is, there are 13 months.
0: Ale ve skutečnosti je 13 měsíců.
1: Every third year.
0: Každý třetí rok.
1: One month is going more.
0: Máme o měsíc víc.
1: How?
0: Jak to?
1: Because month is counted with the moon.
0: Protože měsíce se počítají podle měsíce, jako planety.
1: Every third year.
0: A každý třetí rok.
1: There's a 13 full moons.
0: Je 13 úplňků.
1: So that is already counted a extra month.
0: Takže vlastně máme takový měsíc navíc.
1: Yes or no?
0: Je to tak nebo není?
1: So in the Jyotish.
0: Takže v Jyotishi.
1: Jyotish can tell us in 2000 years there will be the dark moon.
0: Jyotish nám může říct, kdy bude temný měsíc v období 2000 let.
1: That is a mathematic.
0: A to je matematika.
1: And that is true. It will come.
0: A je to pravda, opravdu to tak bude.
1: They will say what time and how long will last.
0: Oni předpoví, kdy třeba bude zatmění měsíce, jak dlouho bude trvat.
1: Yes, somebody is telling me.
0: Někdo mi to říká.
1: Okay. So, my dear.
0: Takže, moji milí.
1: Yoga.
0: Yoga.
1: When we come to yoga.
0: Když přijdeme k józe.
1: Then we should not only jump like a monkey here and there.
0: Tak bychom neměli poskakovat jenom jako nějaká opice.
1: Come to the real yoga.
0: Ale přijít k té pravé
1: But józe. Asanas and pranayams.
0: Asány a pranayama.
1: It have great meanings.
0: Mají veliký význam.
1: Evening we will have again lecture on this.
0: A večer budeme pokračovat.
1: Little bit I will continue.
0: V přednášce na toto téma.

0: welcome you on the morning exercise.
1: Lehněte si na chrbát.
0: Please lie down on your back.
1: Ruky si dajte vedle těla a uvolněte se.
0: Place your arms below, beside your body and relax.
1: S hlbokým výdychom si uvolněte obě nohy.
0: With deep exhale, relax your both legs.
1: Pošlite tam výdych a precíte to.
0: Send there the exhale and feel it.

0: Hlboký výdych pošleme do celého tela.
1: Send a deep exhale into your whole body.
0: Palec pravé ruky vložíme do dlaně, silně stlačíme a celou pravou ruku napněme a přitlačíme silno k podložce.
1: We place the thumb into the of the right arm into the fist. We press it and then we press the whole arm towards the floor.
0: A uvolníme.
1: And relax.
0: Zopakujte to třikrát a precítě rozdíl mezi napnutím a uvolněním.
1: Please repeat three times and then feel the difference between when you tense and when you relax.

Teraz pritiahneme špičku pravej nohy smerom k sebe, napneme celú pravú nohu, koleno pritlačíme.

0: Pomaly vystrieme nohu.
1: Slowly straighten your leg.
0: Pretočíme trup na druhú stranu a pokrčíme opačnú stranu.
1: And turn to the other side and do it to the other side.

0: Namaste. Dozadu jedna.
1: Go back with your leg.
0: Opět vystretý chrbát.
1: The back should be straight.
0: Spašíme.
1: Go up with your arms.
0: Vrátíme zpět.
1: Go back.
0: Hora.
1: Mountain.

0: S nádychom vzpažíme hore.
1: And with inhale we raise our arms up.
0: Pomaličky vrátime ruky zpět.
1: And slowly go back with your arms.
0: Ramena zatlačíme dozadu.
1: The shoulders go backwards.
0: Precítime účinky katupranám.
1: And feel the effects of katupranám.

0: Budeme dýchať teraz opačnou dierkou, prichytíme si prsty.
1: And now we do the breathing through the other nostril.
0: Skontrolujte si, či máte vystretý chrbát.
1: Check out if your back is straight.
0: A pokračujte v pranayame.
1: And carry on in pranayama.

0: Vrátíme ruku zpět na koleno.
1: We return the arm back on the knee.
0: Opět dýcháme obidvoma nosnými dírkami.
1: And we breathe through both nostrils.

0: Um pouquinho nadig, avidig.
1: Deep inhale and exhale.
0: Zaspívame trikrát om.
1: And we'll chant om 3 times.

0: ज्ञान की देवादि देव देव पुरुषा महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान अलग पुरी जी महादेव ओम नमो श्री प्रभु दीप नारायणम। हम सब दास प्रभु, हम मीन्स वी ऑल,
1: हम znamená my všichni,
0: हम सब वी ऑल,
1: हम सब।
0: ओम नमो श्री, श्री मीन्स द विक्टोरीज और समथिंग,
1: श्री znamená vítězství,
0: श्री इज प्रॉपर्टीज,
1: je to prospěch,
0: personalities, many many things,
1: mnoho věcí।
0: ओम नमो श्री प्रभु, प्रभु इज द नेम ऑफ द गॉड,
1: प्रभु je jméno Boha।
0: Yes, गुरु। ओम नमो श्री प्रभु दीप नारायणम, दीप इज द लाइट,
1: दीप je světlo,
0: and this light should be ever and ever,
1: a to světlo by mělo být navždy,
0: not like this flame,
1: jako tento plamen,
0: but all we in our heart there is a flame,
1: ale v srdci každého z nás je plamen.
0: Everyone we have day and night,
1: každý z nás ho má ve dne i v noci,
0: and that day when this flame will go, it means gone,
1: a ve chvíli, kdy ten plamen odejde, tak je to pryč.
0: But as great Saint Bhagwan Deepnarayan Mahaprabhu ji, Dev Puri ji, Alag Puri ji, Madhavanand ji,
1: ale jak velcí světci, holy guru ji,
0: they all, those great sadhu, shanta, bhaktas, many many gurus, millions of gurus are there,
1: tito velcí sadhuové mudrci, je milion gurů,
0: some they are more doing the seva for whole world,
1: někteří dělají více sévu pro celý svět,
0: many great sadhus, sant, swamis,
1: mnoho velcích sadhů, svámiů,
0: they are going in many countries,
1: a navštěvují různé země,
0: and they are going there for seva,
1: a jdou tam pro sévu,
0: we are also doing seva,
1: a my také děláme
0: to our sévu guru,
1: našemu guruovi,
0: but the guru is also doing the seva to bhaktas, disciples, everything,
1: ale guru také dělá sévu bhaktům a svým žákům,
0: so this both begins oneness,
1: a tak obojí je to v jednotě,
0: so om namo siri prabhu deep narayanam, narayan is vishnu,
1: narayan is vishnu,
0: yes, so vishnu bhagwan,
1: vishnu bhagavan,
0: ओम नमो श्री प्रभु दीप नारायणम, नारायण इज भगवान, ग्रेट,
1: नारायण ये भगवान वेलकी,
0: सो देयर आर मेनी पीपल नेम इज वी आर गिविंग नारायण,
1: अ तक mnohým lidem dáváme jméno नारायण,
0: इन ज्योतिष, इन द ज्योतिष दे आर टेलिंग व्हेन वन is born, which time?
1: V Jyotiši se říká, kdy přesně je člověk narozený, v jakém čase.
0: And when one is born,
1: a když se člověk child, narodí,
0: means that in that minute that this child touched the earth,
1: to je ta minuta, kdy se to dítě dotklo země.
0: Means our hands.
1: To znamená našich rukou.
0: Our body is also earth.
1: Naše tělo je také země.
0: So that time is that constellation. When one opened his eyes and body on the earth,
1: ten čas je ta konstelace, když otevře oči a dotkne se země, zrodí se na zemi.
0: And there in which time, constellation,
1: a v jaké té konstelaci, v jakém tom čase,
0: the the Chandra.
1: Chandra.
0: And Surya.
1: A Surya.
0: They are very important.
1: Slunce a měsíc jsou velmi důležité.
0: But there are all 9 different where we are all the constellation.
1: A je 9 různých konstelací.
0: When is born?
1: Kdy se narodíme?
0: In iron. Iron, you know about iron?
1: Železo.
0: It's a very strong one.
1: Je velice, velice silné.
0: Then silver.
1: Potom stříbro.
0: Is also very good.
1: To je také velmi dobré.
0: Gold is not good.
1: Zlato to není ideální.
0: So on what day, which time constellation is birth.
1: Takže v jaký den, v jakém čase je ta konstelace toho narození?
0: Then according to that should be the name of the person.
1: Tak podle toho by mělo být jméno toho člověka.
0: And there are 3, 5, 2 there are different constellations.
1: A jsou různé konstelace, 2, 3, 5
0: So there is a given one letter.
1: Tak tam je jedno to písmeno.
0: For example, A or B.
1: A nebo B.
0: Or something like this.
1: Nebo nějaké podobné.
0: So the first letter.
1: Tak to první písmeno.
0: Name should go.
1: Tak na to by mělo začínat to jméno.
0: So some here is for a, here is sitting some. What is your name?
1: Sangam.
0: Sangam is a Indian name.
1: Tak Sangam je indické jméno.
0: Yeah. So many other your names. It's okay. Every number is a good name. Every name.
1: Každé jméno je dobré.
0: But which first letter should be that?
1: A jaké by mělo být to první písmo?
0: Then you can be a Czech or a Slovakians or Croatians or this or that or yeah.
1: A může být české, slovenské, chorvatské.
0: Doesn't matter any, but first letter.
1: To je jedno v jakém jazyce, ale to první písmo.
0: With that never or the constellation is that one first name.
1: Ta konstelace dává to první písmeno toho jména.
0: And then you can be any.
1: A pak můžete být cokoliv.
0: Then you will be all the times coming on that way how you are. Tak, good will be, this will be, that, that.
1: Tak pak bude všechno dobré a budete pokračovat tím správným směrem.
0: Hanička?
1: Třeba Anička?
0: Vandulský? So Andulský, what was an? Andai.
1: A třeba Andulka, když tam má to an.
0: So, Henučka, papičky, kakučky, papučky. So, all numbers, first letter.
1: Tak to první písmeno.
0: When you are born.
1: Když se narodíte.
0: Then you should go to the constellations which and that is a mostly this Surya.
1: Tak byste se měli podívat na tu konstelaci, která je
0: and moon.
1: Většinou je to podle slunce a podle měsíce.
0: Or who was other constellation.
1: Nebo nějakou jinou konstelaci.
0: Then you give the name any words you can take.
1: A podle toho dáte to jméno.
0: But first letter which must be.
1: Jakékoliv jméno, ale podle toho prvního písmene.
0: B, T, K, OK, any.
1: Jakékoliv písmeno.
0: So be se kakagagadam, chachajajanam. We were singing, we learned Hindi lectures.
1: Tak uděláme si přednášku o Hindi.
0: In here, in Czechoslovakia.
1: Tady v Československu.
0: Yeah, and nearby this there is other name of that, otherwise Dovavalska. Yeah. Dovavalska, Dovavalka. Now what is that? Anyhow. So in that name, what time? That is, it can be night.
1: To jméno.
0: Child was born midnight.
1: V jaký čas, ať se třeba dítě narodí o půlnoci?
0: Before, after.
1: Před nebo po.
0: But that is the constellation that you should know.
1: Ale je to ta konstelace, kterou bychom měli znát.
0: And then you make a name also this.
1: A pak se podle toho udělá to jméno.
0: And then you should find out that this person whom I will, which kind of boy for my, as my husband or my wife, the girl, which name, which constellation.
1: A podle toho by se měla zjistit i ta konstelace toho manžela nebo té manželky.
0: Don't think of the face.
1: Nemyslete na tvář, na podobu.
0: And beautiful. And now we are here. What is beautiful?
1: A teď to máme všichni takhle, tak co je na tom krásného?
0: Yes. And some are from up. You know, they are going till here.
1: A někteří to mají až takto?
0: Like this. Yeah. So the whole face. So, not only this, of course, beautiful everywhere you do.
1: Takže nejenom toto.
0: What is a beauty?
1: Ale co je krása?
0: Beauty means the two, beauty husband and wife.
1: Znamená dvě, manžel a manželka.
0: Yeah, two je na beauty.
1: Slovní hříčka, be to beauty.
0: Yeah, so they are both husband and wife.
1: Tak jsou oba manžel i manželka.
0: And we tea. Okay, make a tea, coffee. We drink the coffee, tea.
1: Ještě čaj si daj.
0: So, it is from itself, from our heart.
1: Je to zevnitř z našeho srdce.
0: From our eyes.
1: Z našich očí.
0: From our brain.
1: Z našeho mozku.
0: Then we don't see that this is beautiful or not.
1: Tak odtud vidíme, jestli to krásné nebo ne.
0: Immediately coming there together.
1: A tam se to potom všechno spojuje.
0: But Jyotish.
1: Ale Jyotish.
0: And now if you ask the Jyotish, they will tell you this was not good constellation, that this and that, many things.
1: Když se pak zeptáte toho Jyotish, tak vám řeknou, tady nebyla dobrá konstelace a tady toto a ono.
0: So take your name according to the constellation.
1: A tak si vemte jméno podle této konstelace.
0: And doesn't matter which country.
1: A je jedno z jaké země.
0: Moon is in whole world.
1: Měsíc je po celém světě.
0: And sun is also there.
1: A také slunce.
0: And other constellation is always with the sun and moon.
1: A ty konstelace jsou vždycky se sluncem a s měsícem.
0: And in that time.
1: A v tom čase?
0: Then how the child is coming.
1: Když přichází to miminko.
0: How long we will put the child.
1: Jak ho potom položíme.
0: Yes. And in India 99% or nearly all after child is birth and clean and digs, their eyes are nicely opened. They are nice.
1: Tak v Indii 99% nebo skoro všichni, když se to miminko narodí, tak ho potom omyjí, otevře oči, krásně ho jako počistí.
0: And I see here in Europe and this, they are born very good, okay, a little bit, but they are not open.
1: A když se narodí tady v Evropě,

0: Tak jsou krásní, ale neotevřou oči.
1: It's okay, why not?
0: To nevadí.
1: Because they still sleep.
0: Protože ještě spí.
1: So you was born with the sleep.
0: Tak jste se narodili ve spánku.
1: So really it is to know to make very good constellations.
0: Tak je to o tom, abychom znali a měli ty dobré konstelace.
1: And there are many points in that.
0: A je v tom mnoho bodů.
1: So in that way then is no problem of the name. Then you can do any name.
0: Pak už si můžete dát jakékoliv jméno. S tím není žádný problém.
1: But first letter.
0: Ale to první písmeno.
1: That is yours.
0: To je to vaše.
1: So doesn't matter which language you are have.
0: A to je taky jedno, v jakém jazyce mluvíte.
1: But you know, there are only nine letters.
0: A tak je jenom 9 písmen.
1: Then comes zero.
0: A pak už je 9 číslic a pak je 0.
1: Zero is not good.
0: A 0 není dobrá.
1: You know who bred this, who wrote this language like that, this nine moon or nine dead names?
0: Víte, kdo vymyslel těch 9 jmen?
1: And then comes the zero.
0: A pak ta 0.
1: Otherwise, before was line. One line, two lines, three lines, this line, all was like that, yes?
0: Předtím se na počítání dělali takové ty čáry.
1: So who was that who brought this?
0: A kdo vymyslel
1: numbers?
0: Ta čísla?
1: From where?
0: Odkud to je?
1: From India.
0: Z Indie.
1: So he, from India there, he is very great. And then he made whole world said, oh my God, very special. And now we know how to count.
0: A tak Indii jsou velcí a pak celý svět řekl, konečně víme, jak počítat.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Bus.
0: 9 stačí. 9 číslic.
1: Then we have to give 10, then it's 0.
0: A v té 10 už je 0.
1: And after that 0, again we have to do further 1.
0: A pak pokračujeme dál tou jedničkou.
1: So that goes 11, 12, 13, etc.
0: 11, 12 a tak dál.
1: So you know all people have learned in the very much in the learning in very much in your knowledge.
0: Tak to všichni víme a učíme se to.
1: University.
0: Na univerzitě.
1: So uni var. There are two words beautiful.
0: To slovo univerzita se skládá ze dvou krásných slov.
1: So we have to know. Your husband should know. No, he don't know.
0: Tak bychom to měli vědět a váš muž by to také měl vědět, ale neví.
1: But that girl knows.
0: Ale ta dívka,
1: or mother knows.
0: Nebo ta matka to ví.
1: So she will tell when what it was.
0: A ta maminka řekne, kdy přesně to bylo.
1: And how day it will go. So many people they are taking certain months they are not together.
0: A tak někteří lidé v určité měsíce nejsou spolu.
1: Of course they are at home and they are nice and together and eating and cooking and everything.
0: Samozřejmě jsou domů.
1: But purifying the whole bodies.
0: Ale jedí spolu, ale pročišťují celé
1: good
0: tělo.
1: Food.
0: Dobré jídlo.
1: Good milk.
0: Dobré mléko.
1: That kind of nourishment.
0: Takovou výživu, stravu.
1: And then they are looking of the constellation.
0: A pak se dívají na konstelace.
1: Then you look everybody your children and like it will be very good.
0: A pak vaše děti budou velmi dobré.
1: And they are with those constellations who comes, they are very sometimes very angry and this and that.
0: A když přijdou nějaké jiné konstelace, tak pak jsou takové rozhněvané.
1: You know our Puma mover the here Punam?
0: Znáte tady Poonam?
1: I made all the rescue. And she's so powerful, this.
0: Tak jsem to všechno nasměroval, ona je tak silná.
1: What eating, this, that.
0: Jaké jídlo, co všechno.
1: And also there is a, which kind of nourishment should give that child.
0: A jaký druh té stravy by se měl dávat tomu dítěti?
1: But not the child.
0: Ale ne dítěti.
1: The mother should eat.
0: A ta matka by to měla jíst.
1: So then don't eat chilies.
0: Tak pak nejíte chili.
1: Yes, otherwise child will cry.
0: Jinak to dítě potom bude plakat.
1: So mother should eat.
0: Takže ta matka by měla.
1: And there very very good nourishment that is.
0: Měla by mít velmi dobrou stravu.
1: And now go to the hospital.
0: A teď jdete do nemocnice.
1: They said the child is still she's suffering.
0: Tam dítě
1: well,
0: pořád.
1: Child can be come slowly, slowly come out.
0: A pomalu potom vyjde ven.
1: They said no. Nowadays they are so happy they cut it here.
0: A dneska už to dělají tak, že jenom
1: and take the child out and then go.
0: Tady rozříznou a vyjmou to dítě.
1: That is not good.
0: To není dobré.
1: Yeah, if there is something really in different things, then they are.
0: Pokud je něco jinak, něco je komplikovaného, tak ano.
1: So, first child comes, how comes?
0: Prvně přijde dítě, jak přijde?
1: And sometimes it comes, child, the feet comes out.
0: A někdy jde nožičkama napřed?
1: No problem, they quickly they take out.
0: Není problém, oni ho rychle potom vytáhnou.
1: But that person, they said, who was first feet came out from mother.
0: Ale o tom člověku, který takhle vyjde nohama napřed, se říká.
1: And that person doesn't matter girls or the boy.
0: A jedno, jestli je to chlapec nebo dívka.
1: The man and woman. If someone have problems in the body.
0: Když má někdo problémy s tělem v těle.
1: Then they will put their foot on the body.
0: Tak dají
1: 100%
0: nohy na to tělo.
1: And everything will be good.
0: A všechno bude dobré.
1: We are worshiping that boy. Yes.
0: Uctíváme toho chlapce.
1: So have you any child that was came out both legs?
0: Máte nějaké dítě, které přišlo na svět a nohama napřed? Kdo?
1: Yeah. Then he cut his stomach out. A child of your. Yeah. So that is a it comes quickly.
0: Tak to jde potom rychle.
1: Anyhow, these things it is a science.
0: Takže tyto věci jsou věda.
1: It is that science.
0: Je to ta věda.
1: Yes. That natural.
0: Je to přirozené.
1: And they are not die.
0: A oni nezemřou.
1: In backside sometimes they're pulling him out. That is not good.
0: Někdy ho vytahují za hlavičku, to taky není dobře.
1: Yeah, many times is here and then this. Yeah. So go to your mother, go inside.
0: Tak se vraťte zpátky.
1: Say, mother, you brought me other side.
0: Maminko, porodila si mě jiným způsobem, musím zpátky.
1: So naturally.
0: Přirozeně.
1: I don't say that it should come with the legs, okay?
0: Neříkám, že by mělo miminko jít nohama napřed.
1: But it can be.
0: Ale může to tak být.
1: Also the cows.
0: Nebo taky u krav.
1: Horse.
0: U koní.
1: Buffaloes.
0: U buvolů.
1: All four legs animals.
0: U těch čtyřnohých zvířat.
1: All who's born as it is, others are the and eggs.
0: Někteří se rodí z vejce.
1: They come as a egg.
0: A výjdou jako vajíčko.
1: And etc.
0: A tak dále.
1: So this is light that those who are born like this.
0: A tak ti, kteří se takto narodí.
1: This is that one coming to the home the people the manav manushya and all other animals also who gave the babies, they are like similars.
0: A tak manushya a ty zvířata, která jsou čtyřnohá, taky to tak mají.
1: So, but we have to have a good

0: Ram Gragacharya.
1: A tak Shiva a Parvati se vzali, jakože oddali Gargacharya.
0: So I am from the like a Gargacharyas.
1: Tak já jako pocházím z těch
0: Gargacharyas. You also have, but you are lost now.
1: Vy to také tak máte.
0: Otherwise your parents was, who all was in this line.
1: Jinak vaši rodiče by byli přesně takhle v tom životě.
0: But now we have made everything very good. What we call cooking everything inside?
1: Recipes
0: is in London. So we are all risibisi.
1: Tak my jsme takové risotto všichni.
0: But you born in good constellation.
1: Ale narodili jsme se v dobré konstelaci.
0: Because one have to come out.
1: Protože člověk se musí narodit.
0: So there are now in Kali Yuga is everything many changed many things.
1: A teď v Kali Yuze se změnilo mnoho věcí.
0: So that name I'm talking.
1: A teď mluvím o tom jméně.
0: Any name your parents can give you.
1: Rodiče vám můžou dát jakékoliv jméno.
0: But first second in that second when you came out.
1: Ale v té sekundě, kdy jste se narodili.
0: Then that side in that constellation, what was the letter?
1: Tak v té konstelaci, jaké bylo to první písmo?
0: And there are 2, 3, 4.
1: Jsou takové 2, 3, 4.
0: And from that you can take the name.
1: A od toho potom si můžete vybrat to jméno.
0: My name.
1: Moje jméno.
0: When I was born,
1: když jsem se narodil,
0: my father was very great in astrology.
1: Můj otec byl velmi velký v astrologii.
0: So he gave me the name with my name.
1: Tak mi dal to jméno.
0: Late, no.
1: Podle toho písmene.
0: And that same thing, Holy Guruji gave me my name.
1: A to stejné mi dal potom Holy Guruji jako jméno.
0: Because Holy Guruji was very good with the astrology, very good, great.
1: Holy Guruji byl taky velice dobrý v astrologii.
0: So my first letter, what is my letter?
1: Moje první písmeno je?
0: I don't know.
1: Už nevím.
0: Everybody is jack. What is jack?
1: Všichni takhle povídáte a nevím.
0: No. It's not a jack. It's not tell name.
1: Řekněte to jméno.
0: So what is that?
1: Jaké je to písmeno?
0: Ma.
1: Ma.
0: How beautiful.
1: Krásný.
0: Ma. Mommy. Mother. Yes. That's why I am, my mother likes me very much.
1: Proto mě maminka má tak ráda.
0: So, ma, there are many, many names.
1: Je mnoho jmen.
0: You can have many, many names. But it is M.
1: Je mnoho jmen začínajících na M.
0: So ask your mother.
1: Tak se zeptejte své.
0: What time was born?
1: V jaký čas jste se narodili?
0: Yeah, at least within half hour. That is a constellation. Can you tell that?
1: Aspoň v rámci té půl hodiny, to tam se potom mění ta konstelace.
0: And then bring this name.
1: A potom to jméno.
0: Year, time.
1: Rok, čas.
0: And day, name. What was the name? The day, which day?
1: Který den to bylo?
0: Then we can give you again.
1: Tak pak vám to můžeme říct.
0: And then you talk on this name. Which letter?
1: A tak budete vědět, jaké to písmeno potom k tomu patří.
0: You will be healthy.
1: Budete zdraví.
0: Many things will be good.
1: Spoustu věcí bude dobrých.
0: Everything is going on good way.
1: A všechno půjde tím dobrým směrem.
0: So this is that science.
1: A to je ta věda.
0: And it is the other science.
1: A pak ještě jiná věda.
0: So those science are good. But that science is the cosmic science.
1: Ale tahle věda je ta vesmírná kosmická věda.
0: That is
1: věda.
0: That all yogis, gurus,
1: všichni yogi,
0: brahmans, guru, pandits, astrologers,
1: brahmini,
0: etc.
1: panditi, astrologové a tak dále.

0: Many they are telling, but many people say, no, it's that is nothing.
1: Tak oni to jako říkají a někteří říkají, no, to, to je ničemu.
0: That's why all is problems everywhere.
1: A proto je všude tolik problémů.
0: So it is it. Hum sab

0: हम सब all we together हम सब
1: my všichni dohromady
0: sarana we are in your holy feet
1: jsme u tvých lotosových svatých nohou
0: we are your
1: jsme
0: om namo siri prabhu deep narayan hum sab das prabhu

0: It means that not only myself.
1: To znamená nejenom já sám, sama.
0: Not that I am great.
1: Ne, že já jsem ten velký.
0: Not that I am knowledge.
1: Že mám poznání.
0: I have everything.
1: Že mám všechno.
0: That is nothing.
1: A to nic neznamená.
0: But we are all, O God, we are all for you.
1: Ale my všichni.
0: We are all coming together.
1: Všichni jsme dohromady přicházíme.
0: Like what? From the ocean comes the water.
1: Jako z oceánu přichází voda.
0: Beautiful clouds.
1: Krásné mraky.
0: We see, oh, high cloud, beautiful big clouds.
1: A vidíme krásné velké mraky.
0: And from that come the drops.
1: A odtud potom vychází kapičky.
0: All the drops comes.
1: A všechny ty kapky.
0: Where they come together.
1: Se spojí.
0: And they are going further where to go.
1: A pokračují dál.
0: So we are all like one drop.
1: Takže jsme každý jako ta jedna kapka.
0: But when we are all together.
1: Ale když jsme všichni společně dohromady.
0: Then we have very big river.
1: Tak máme velikánskou řeku.
0: Everything very great.
1: A všechno je velmi dobré.
0: So we are one by one.
1: Takže jsme jeden za jednoho.
0: But we cannot alone.
1: Ale nemůžeme být sami.
0: And that's why we are all together to do all good things.
1: A proto jsme všichni dohromady, abychom dělali dobré věci.
0: That's like this.
1: Je to takto.

0: हरि ओम,
1: हरि ओम,
0: गुड डे,
1: हेस्की डैन,
0: विश यू वेरी नाइस डे,
1: प्रेयु वाम क्रासनी डैन।
0: यस्टरडे वी हैड अ पर्टिकुलर पोस्चर्स,
1: včera jsme měli určité pozice.
0: Now, what is the main point for us?
1: A co je ten hlavní bod pro nás?
0: If we do wrong,
1: když něco cvičíme špatně,
0: whole life we are doing wrong,
1: tak to cvičíme špatně celý život.
0: We can't achieve our goal.
1: A nemůžeme pak dosáhnout svého cíle.
0: We should not imitate others.
1: Neměli bychom napodobovat ostatní.
0: Nowadays there are many different kinds of movements and exercises and I don't know what, and all they put as a yoga.
1: Dneska jsou všelijaké způsoby, jak se cvičí, různé cviky a všechno se to nazývá yoga.
0: In England they say Rishi Bishi.
1: V angličtině se tomu říká Rishi Bishi.
0: Yeah, this is the rice and beans and everything, the mushrooms and all inside.
1: Takový myšmaš, že se prostě všechno zamíchá dohromady.
0: So there is many things, this exercise and that exercise, that Pilates and Pilata and Pundra, many things. But that is not a yoga.
1: Čili oni vezmou tady kousek nějakého cvičení, tam vezmou další cvičení a všechno to smíchají dohromady, ale to není yoga.
0: You can speak very good Czech language.
1: Můžete mluvit výborně česky.
0: And you are here 50 years, 60 years.
1: A jste tady třeba 50, 60 let.
0: But still, immediately one will say it is a foreigner.
1: Ale hned na vás je stejně poznat, že jste cizinec původně.
0: Mother tongue language is the mother tongue.
1: Mateřský jazyk je mateřský jazyk.
0: So imitation is not good.
1: Takže napodobování není dobré.
0: We are searching original.
1: A my hledáme to původní.
0: We are losing everything.
1: Ztrácíme, přicházíme o všechno.
0: So yoga is very simple.
1: Yoga je velice prostá.
0: And very scientific.
1: A zároveň velice vědecká.
0: It calms down our mind, our emotions, etc.
1: Sklidňuje naši mysl, emoce a podobně.
0: And that affects on our other part of the body.
1: A to má vliv na další části našeho těla.
0: Our nerves.
1: Na nervy.
0: Muscles.
1: Svaly.
0: Organs.
1: Orgány.
0: Circulation.
1: Na krevní oběh.
0: Digestion.
1: Na trávení.
0: Joints.
1: Na klouby.
0: Many things are suffering.
1: Mnoho,
0: if we do something wrong.
1: Mnoho z toho trpí, když děláme něco špatně.
0: If we have half knowledge.
1: Když máme jenom poloviční poznání.
0: Then also suffering.
1: Tak také to přináší utrpení.
0: If we have anger.
1: Když se zlobíme.
0: Hate.
1: Nenávist.
0: Conflicts.
1: Konflikty.
0: Etc.
1: A tak dál.
0: It's suffering our inner organs.
1: Tak tím vším trpí naše vnitřní orgány.
0: So if we can slow down.
1: Tak kdybychom dokázali zpomalit.
0: That no competition.
1: A nezávodit.
0: No challenges.
1: Nemít to jako soutěž.
0: And just do the simple postures.
1: A jenom se věnovat těm jednoduchým cvikům.
0: Yes, he said, Swamiji tells good.
1: Kos to potvrzuje.
0: This bird said, yes, yes, yes, listen to her.
1: Znělo to jako ano, ano, ano.
0: Yes, it was.
1: Bylo to tak.
0: So, also the pranayams.
1: A taky pranayama.
0: So, yoga is yoga.
1: Takže yoga je yoga.
0: So, many people have different names of the yoga.
1: Mnoho lidí dává různé názvy józe.
0: So, they have put, it's called the International Day of Yoga.
1: A vznikl Mezinárodní den jógy.
0: It's only yoga.
1: Ale je to jenom yoga.
0: Why they didn't write yoga in daily life?
1: Proč tam nepíšou yoga v denním životě?
0: Then other one will say that yoga.
1: A další řekne, proč tam nenapsali
0: then we'll say that yoga.
1: Tu moji jógu, anebo tu moji jógu.
0: So you have one name.
1: Je to jeden název.
0: So your name is only that name.
1: A vy se nějak jmenujete a to vaše jméno je
0: jedno. Now director and managers and his excellency and this and that. It has nothing to do with your name.
1: A může se vám říkat vaše výsosti, excelence, pane řediteli, ale to není vaše jméno.
0: We have name.
1: Máme jméno.
0: Rama.
1: Rama.
0: God Rama.
1: Bůh Rama.
0: Not a professor Rama.
1: A není to ani profesor Rama.
0: Director Rama.
1: Pan ředitel Rama.
0: Engineer Rama.
1: Pan inženýr Rama.
0: No. Only Krishna.
1: Ne, je jenom Krishna.
0: No other titles.
1: A nemá žádné další tituly.
0: Very simple.
1: Je to velmi prosté.
0: Buddha.
1: Buddha.
0: No, no one writes Mr. Buddha.
1: Nikdo nepíše pan Buddha.
0: Just Buddha.
1: Jenom Buddha.
0: And similarly Jesus.
1: A podobně Ježíš.
0: So we call Jesus.
1: Říkáme mu Ježíš.
0: Engineer Jesus, Dr. Jesus, Professor Jesus.
1: Není to ani pan profesor Ježíš, pan inženýr Ježíš.
0: The city mayor of the Jesus.
1: Ani pan starosta města Ježíš.
0: So therefore only that Jesus.
1: Je to jenom ten Ježíš.
0: And so God is only God, not a Mr. God, Professor God, that and that. Only God.
1: A stejně tak Bůh je jenom Bůh. Není to žádný profesor Bůh a pan Bůh, nic takového.
0: We give our humbleness and our respect something to it.
1: A my k tomu přidáváme tu svoji úctu a pokoru.
0: So similarly, yoga is a yoga.
1: Takže yoga je yoga.
0: And from this, we shall choose those good postures, easy postures that everyone can practice.
1: A z toho bychom měli vybrat takové pozice, tak snadné pozice, aby je mohli cvičit všichni.
0: It is good, but we have, if we said we practice yoga, then we should pay attention.
1: Je dobré cvičit jogu, ale když cvičíme jogu, tak bychom měli na určité věci dávat pozor.
0: Now we go for yoga practice.
1: Teď, když přejdeme k cvičení jógy.
0: There is a 90 years old person.
1: A máme tam třeba 90letého člověka.
0: And there is a 19 years old student.
1: A pak máme 19letého studenta.
0: So now the 19 years can stand up quickly, make a head standing, this standing, every standing.
1: Tak ten 19letý mladík se může rychle postavit a stoupnout si na hlavu a dělat všelicos.
0: But 95 years one.
1: Ale ten, komu je 95,
0: doesn't understand.
1: Tak ten to nechápe.
0: That cannot go together.
1: To prostě nejde dohromady.
0: So that's I have given this name yoga in daily life.
1: Proto jsem to nazval yoga v denním životě.
0: But our postures are for everyone, for the small children till the above 100 or above 1000 years.
1: Aby ty naše pozice byly vhodné jak pro malé děti, tak pro lidi nad 100 anebo nad 1000 let.
0: So we shall understand every postures.
1: Bychom všem těm pozicím měli porozumět.
0: Are good, but not extreme.
1: A chápat, že všechny jsou dobré, ale nejít do extrému.
0: To put your one leg over this side of your neck and other leg under this side.
1: Nemusíte si dávat jednu nohu za krk a druhou nohu ještě za ní.

0: Holding the buttocks.
1: A do řece zahýždě.
0: And making cradle.
1: A v tom se kolébat.
0: Some are there doing, they can.
1: Někteří to tak cvičí, dělají to.
0: But then suddenly something happened to the spine.
1: Ale pak se něco stane s páteří.
0: And that cradle doesn't open any more hands and legs.
1: A z té kolíbky se už nerozpletou.
0: Just lying there.
1: Tak tam jenom tak leží.
0: So they are some people can do.
1: Někteří lidé to zvládnou.
0: So this is individual.
1: A je to individuální.
0: Not for all equal.
1: A není to pro všechny stejné.
0: So we are trying to get simple postures that other also can do and have the same benefit.
1: Čili my bychom se měli snažit o jednoduché cvičení, které zvládnou všichni a zároveň má pro všechny příznivé účinky.
0: Therefore yoga is yoga, that's all.
1: Proto yoga je yoga a to je celé.
0: Yoga means union.
1: Yoga znamená spojení.
0: Then yoga, it means joined.
1: Yoga je sjednocení.
0: Balance.
1: Vyváženost.
0: Harmony.
1: Harmonie.
0: Uniting.
1: Spojení.
0: It is a science.
1: Je to věda.
0: From the body.
1: O těle.
0: And if we go very deep, still yoga.
1: A když jdeme velmi hluboko, tak je to pořád yoga.
0: That parents begins thinking to have a child.
1: Když rodiče začnou uvažovat o tom, že by chtěli děti.
0: There they begins to change the diet.
1: Tak začnou měnit způsob stravování.
0: Which kind of grain you should eat.
1: Přemýšlí o tom, jaké obiloviny by měly jíst.
0: Which kind of nuts you should eat.
1: Jaké oříšky.
0: Fruits.
1: Jaké ovoce.
0: Etc.
1: A tak dál.
0: Now, you see this puja, what they are doing.
1: A ta puja, které se tady věnují.
0: There is a purification.
1: Tak je očistná.
0: Now, the parents try to purify their energy in the body.
1: A jde o to, že rodiče se snaží pročistit si energii těla.
0: This is a science.
1: A to už je věda.
0: And it is a true.
1: A je to pravda.
0: You can make experiment.
1: Můžete si udělat takový pokus.
0: So that first they are doing puja.
1: Čili napřed provedou půdžu.
0: The husband and wife both.
1: Jak manžel, tak manželka.
0: Then all including the nature, the trees, the vegetations, the earth, the space, all elements, etc.
1: A je to půdža ke všem, k celé přírodě, ke všem prvkům, k celému tady tomu prostoru okolnímu.
0: It purifies our whole body, whole energy.
1: Půdža, která pročišťuje celé naše tělo, veškerou energii.
0: But husband and wife should have same thoughts, same feelings, same wish.
1: A manžel s manželkou by měli mít ale stejné myšlenky, stejné pocity, stejné přání.
0: Not like you are thinking of the other person.
1: Ne, tak aby jeden z nich myslel na někoho
0: dalšího.
1: Doing
0: only puja and this, but you are thinking on someone.
1: Děláte společnou půdžu, ale přitom myslíte na někoho úplně jiného.
0: That will bring very negative energy, very, very.
1: To by pak přitáhlo velmi negativní energii.
0: You are humiliating that element or the goddess.
1: Je to jako když jako pokořujete ty elementy a bohy.
0: We can control the body.
1: Dokážeme ovládat tělo.
0: But we can't control the feelings and mental thoughts.
1: Ale pocity a mentální myšlenky ovládat nedokážeme.
0: And according to that, the child will become.
1: A podle toho všeho takové dítě se nám narodí.
0: You see, one father.
1: Jeden otec.
0: Have the thoughts. Good.
1: Má dobré myšlenky.
0: But they were two mothers.
1: Ale byly dvě matky.
0: Two women.
1: Dvě ženy.
0: It's a long story of one rishi.
1: Je to takový dlouhý příběh o jednom rishim.
0: He had 13 women, wives.
1: Ten rishi měl 13 manželek.
0: Only.
1: Jenom.
0: And all were like one in the mala.
1: Všichni byli jako kuličky na jedné male.
0: But one was not, but she was the eldest one.
1: Ale jedna nebyla tak docela
0: dominating.
1: Byla to taková nejstarší
0: angry.
1: Z nich. Dominant.

0: arrogantní a zlobila se.
1: Everything.
0: A všechno.
1: But of course she was faithful to her husband.
0: Ale samozřejmě, že byla věrná svému manželovi, je to pravda.
1: But now she want to sleep with him. Time of sunset.
0: A tato manželka s ním chtěla spát v době západu slunce.
1: And he said,
0: on řekl, ten rishi jí řekl,
1: that my dear,
0: moje milá,
1: this time is not for these things.
0: Doba, kdy zapadá slunce, není určena pro tyto
1: this
0: věci.
1: Is time for meditation, for ceremonies, for this and that.
0: To je čas na meditaci a na obřady.
1: It is time where the sun is setting and night is coming. This era is for spiritualities.
0: Když zapadá slunce a přichází noc, tak to je doba, kdy se člověk má věnovat duchovním věcem.
1: And in this time if someone tries, then will be a negative or a devil.
0: A když někdo v tuto dobu dělá něco jiného, tak může vyvolat asurické síly, démonské síly.
1: So, but she was insisting.
0: Ale ona na tom trvala.
1: So her son became as the Rakshasa.
0: A její syn se ovšem potom narodil jako Rakshasa.
1: And from other time for the other woman, his wife, had the divine child.
0: A ty ostatní manželky, které počaly v jinou dobu než při západu slunce, tak ty měly božské děti.
1: He became the king of the heaven.
0: The Rakshasa?
1: No, Indra.
0: Indra se stal králem nebes.
1: Became the king of the heaven.
0: Stal se králem nebes.
1: And now the Asura.
0: A ten Asura.
1: He also have a right.
0: Měl taky právo.
1: It is his father's kingdom.
0: Protože říkal, to je přece království mého otce.
1: I am also son of the this rishi.
0: A já jsem taky syn toho rishiho.
1: I have a right.
0: A já mám právo.
1: To have the heaven.
0: Mít nebe.
1: And since that time.
0: A od těch dob.
1: Still fighting wars.
0: Pořád probíhají boje.
1: That's called Asuri Shakti and Devik Shakti.
0: Pořád spolu bojují ty Asuri Shakti a Devik Shakti.
1: So when you get child.
0: Takže když máte dítě.
1: With anger. With the hate.
0: Když ho počínáte s hněvem, s nenávistí.
1: With the pain.
0: S bolestí.
1: Alcohol.
0: Pod vlivem alkoholu.
1: Etc.
0: A tak dál.
1: Then that child.
0: Tak takové dítě,
1: which will come, the soul will come, is still not here.
0: Které přijde, ta duše tady ještě není, ale vy ji přitáhnete.
1: But it will not be good.
0: Ale ta duše nebude dobrá.
1: So that is very, very important. This positive harmonies, purified good thoughts, and should know the times.
0: A taky velmi důležité, abyste ty děti počínaly s dobrými myšlenkami, v harmonii, s láskou a aby to bylo ve správnou dobu.
1: So purification of our body.
0: Jde o pročištění těla.
1: Our mind.
0: Mysli.
1: Our feelings.
0: Pocitů.
1: Emotion.
0: Emocí.
1: Our thoughts.
0: Myšlenek.
1: Our awareness.
0: Našeho vědomí.
1: Our consciousness.
0: Vědomí.
1: And our aim for what you are going to get a child.
0: A aby jsme měli jasný cíl, proč to dítě vlastně chceme.
1: You are bringing that soul to a human body.
0: Přitahujete duši do lidského těla.
1: You give a human body to that soul.
0: Dáváte tělo určité duši.
1: Now soul is in this body as a prison.
0: A ta duše je v tom těle jako ve vězení.
1: He don't want to go out and he's unhappy be inside.
0: Nemůže jít ven, ale zároveň je nešťastná, že je uvnitř.
1: Someone said.
0: Někdo řekl.
1: I feel so bad under my skin.

0: Cítím se špatně ve své kůži.
1: I don't feel happy in my life.
0: Nejsem v životě šťastný.
1: Better I die.
0: Radši bych umřel.
1: But you can't die.
0: Ale umřít nemůžete.
1: Fear is there.
0: Protože máte strach.
1: So that was that time Rishis was giving only the children for the world on this earth for all to do good and spiritual energies and work.
0: A tehdy Rishiové přiváděli děti na svět proto, aby tady rozvíjeli dobro a věnovali se duchovní práci.
1: Then after this, all your pujas and your thoughts and you want to have a child and etc. and etc.
0: Když tedy chcete tu půdu proto, abyste měli dítě a věnujete se všem těm obřadům a čistým myšlenkám.
1: And mother knows.
0: Tak maminka ví.
1: That some soul is coming to her body or is there.
0: Že už nějaká duše vstupuje do jejího těla.
1: Father don't know still.
0: Ta otec o tom ještě neví.
1: But she will give him the happy news.
0: Ale maminka mu přinese dobrou zprávu.
1: Now that time, husband have to help her like a servant.
0: A po tu dobu manželce slouží.
1: But not servant like a slave.
0: A slouží ne, ale jako nějaký otrok.
1: But a protective.
0: Ale jako ochránce.
1: Humbleness, kindness.
0: Pokorou, s laskavostí.
1: Never angry.
0: Nikdy se na ní nezlobí.
1: Never say any harsh word to her.
0: Nikdy jí neřekne žádná tvrdá slova.
1: Of course she also.
0: A ona samozřejmě taky ne.
1: But then it must have very particular diet.
0: A pak je třeba dodržovat velmi přesnou, přísnou dietu.
1: Both sides.
0: Na obou stranách.
1: Fruits, nuts, honey, milk.
0: Ovoce, oříšky, med, mléko.
1: The rice.
0: Rýže.
1: Some good food.
0: Prostě dobrou stravu.
1: No alcohol.
0: Ne alkohol.
1: And no meat, no eggs.
0: Žádný maso, žádné maso, žádné vejce.
1: Now your mother became a holy mother.
0: Z matky se stává svatá matka.
1: Every mother is a holy mother.
0: Každá matka je svatá.
1: And you know what's happening in her body.
0: A víte, co se děje v jejím těle.
1: Even mother don't know exactly.
0: Ani ta matka to přesně neví.
1: But there is new world is creating.
0: Ale vytváří se tam celý nový svět.
1: And who knows that will be next Kali avatara.
0: A kdo ví, kdo bude další Kali avatara?
1: But he will come to that one.
0: Všem ten se narodí tomu.
1: Who is it? Who is very faithful?
0: Kdo je velmi věrný?
1: Husband and wife, they have no interest of the sex.
0: Manžel s manželkou nemají žádné sexuální zájmy.
1: They want to have pure life.
0: A chtějí žít opravdu čistě.
1: And that child have must a particular constellation.
0: A takové dítě potřebuje speciální konstelaci.
1: And that nourishment what mother is taking.
0: A tu výživu, kterou matka přijímá.
1: That goes also in the body of the child.
0: Ta jde také do toho těla dítěte.
1: And every organs and nerves and everything what is developing in the body.
0: A veškeré ty nervy, orgány, všechno, co se rozvíjí v tom dětském tělíčku.
1: And there is always puja, morning, noon, evening.
0: Tak na to je také speciální puja na ráno, na poledne a večer.
1: Always divine thought.
0: A s božskými myšlenkami.
1: And she always adores that you are the Atma.
0: A ta maminka se k tomu dítěti obrací jako k Atma.
1: Likewise.
0: Tak podobně.
1: And when the child is born, doesn't matter he or she.
0: A když se dítě narodí, ať je to chlapeček nebo holčička.
1: Both are equal.
0: Tak obě ty pohlaví jsou
1: stejné. She is the divine shakti.
0: Holčička je božská šakti.
1: And divine shakti is worshipped first.
0: A ta je uctívána jako první.
1: All the shaktis.
0: Všechny šakti.
1: and there are holy places where the shaktis appeared again.
0: Jsou svatá místa, kde se šakty znovu objevila.
1: It's 52 holy places.
0: Je to 52 svatých míst.
1: This is story is long, I'm not going to there.
0: Ale to je další dlouhý příběh, do toho se nebudu pouštět.
1: Then child should have very loving care.
0: A pak to miminko by mělo mít opravdu lásky plnou péči.
1: Father and mother.
0: Ze strany tatínka i maminky.
1: Now father and mother is like a bird.
0: Teď jsou rodiče jako ptáci.
1: And that baby is like an in the nest egg or a little baby.
0: A to děťátko je jako malé ptáčátko v hnízdě.
1: Their eyes must be constantly on the nest.
0: Čili jejich oči neustále hlídají to hnízdo.
1: Very often happens in nature, unfortunately.
0: V přírodě se velmi často bohužel stává.
1: The nasty bird comes.
0: Že
1: like a crow.
0: Přiletí třeba vrána nebo nějaký jiný pták.
1: Or some other animal. And takes the babies.
0: Nebo straka.
1: Little babies and kill, eat them.
0: Nebo jiné zvíře, které to hnízdo napadne a ty ptáčata vybere a sní.
1: Mother comes and look in the nest with such a sadness.
0: Maminka přiletí k hnízdu a dívá se s takovým smutkem.
1: You can't imagine her pain.
0: A nedokážete si představit její bolest.
1: She's looking in the nest and looking who was my enemy.
0: Dívá se do toho prázdného hnízda a kde je ten nepřítel.
1: The male bird comes.
0: A přiletí sameček.
1: Also sad.
0: A je také smutný.
1: I witnessed that.
0: Já jsem to viděl.
1: In Jadan Ashram.
0: V ášramu v Jadanu.
1: Big trees.
0: Tam jsou velké stromy.
1: And there's a nest of one bird.
0: A jeden pták tam měl hnízdo.
1: And they both how they were observing.
0: A viděl jsem, jak ho oba ty rodiče sledují.
1: I was about 3 weeks there.
0: Byl jsem tam asi 3 týdny.
1: And they gave the babies. From the eggs came out babies.
0: Z vajíček se jim vyklubaly ptáčátka.
1: And unfortunately on 3rd day.
0: A bohužel 3. den.
1: They thought the babies okay.
0: Si mysleli, že ty ptáčátka jsou v pořádku.
1: And crow came.
0: A přišla vrána.
1: And he took babies.
0: A ty ptáčata zahubila.
1: And birds, mother, parents came.
0: A když přiletěli rodiče,
1: very sad.
0: Tak byli velmi smutní.
1: Very sad.
0: Velice smutní.
1: Moving. And she was running behind the crow.
0: A ta samička letěla za tou vránou.
1: Tried to pick on his head.
0: A snažila se jí zobákem bouchat do hlavy.
1: But crow is going up and down and see and have you seen such time like these birds?
0: Ale vrána před ní lítala nahoru a dolů. Viděli jste někdy něco podobného?
1: Therefore, the father and mother.
0: Otec a matka.
1: They should protect in every aspect.
0: By měli své děti chránit.
1: Then,
0: ve všech
1: ohledech. Of course, father have to go for work too.
0: Samozřejmě, že otec musí taky chodit do práce.
1: But after work you should come home.
0: Ale po práci byste měli přijít domů.
1: And many, when wife is pregnant.
0: A mnoho mužů, když mají těhotnou manželku.
1: And she is home and she's tired.
0: A manželka je doma, unavená.
1: Husband goes in pub.
0: Tak manžel chodí do hospody.
1: And drink there and eat there and then comes late.
0: A tam popíjí a jí a pak přijde domů v noci.
1: This is not good.
0: To není dobře.
1: Then it is a ceremony of the birth.
0: Pak je takový obřad při narození.
1: Then for 7 days or 15 days.
0: Pak když je dítěti 7 dní nebo 15 dní.
1: The first time saw the sun to the child.
0: Když poprvé
1: also ceremony.
0: Dítě vidí slunce, tak to je taky obřad.
1: Then when now what kind of nourishment mother should have.
0: A teď jde o to, jakou výživu by měla mít matka.
1: Nowadays they are going artificial, what you call proteins or vitamins and etc. etc.
0: Teď ty maminky často berou všelijaké umělé vitamíny a proteiny a podobně.
1: The real nourishment, real food.
0: Ale ta pravá výživa, skutečné jídlo.
1: That body accepts.
0: To tělo přijímá.
1: Artificial body doesn't. Accept.
0: A ty umělé doplňky vlastně nedokáže dobře strávit.
1: So many tablets what we are taking.
0: Takže ty spousty tablet, které bereme.
1: We

0: Tak to dítě to ucítí v mléce.
1: Just before few hours.
0: Teď před pár hodinami.
1: I spoke with Fee.
0: A já jsem se jí ptal, jestli si dá kávu.
1: And she said no, this little child she have 8 months.
0: A ona měla osmiměsíční miminko a říkala ne.
1: Said, no, she don't like.
0: Ona nemá kávu ráda.
1: But
0: to
1: said,
0: miminko nemá kávu ráda.
1: But she will not drink coffee.
0: A já jsem říkal, ale tomu miminku kávu přece nenabízí.
1: She said, but it comes in the milk.
0: A ona říká, no a to by dostala přes moje mléko.
1: That's it.
0: Tak to je.
1: So if you want to make your children very intelligent,
0: čili pokud chcete
1: very humble,
0: velmi inteligentní děti,
1: very kind,
0: pokorné a laskavé,
1: strong,
0: silné,
1: everything, then mother's nourishment must be written in the book.
0: Tak pak je třeba psát knihy o tom, jak se mají stravovat matky.
1: We have here one, our dear sister Kailash.
0: Máme tady naši milou sestru Kailash.
1: She's Indian.
0: Ona je Indka.
1: Now she's living in Atlanta.
0: Teď žije v Atlantě.
1: Of course, they are spoiled.
0: A samozřejmě, že jsou zkažení.
1: They are also taking different kind of vitamins and this and that.
0: A taky berou všelijaké vitamíny. A
1: but her nourishment.
0: Ale její výživa.
1: And her mother.
0: A výživa její maminky.
1: That ask her.
0: Tak na to se jí můžete zeptat.
1: And I think she should write what after the birth one should eat.
0: A myslím, že by měla sepsat to, co
1: the
0: se má.
1: Child will be strong.
0: Po narození dítěte, aby dítě bylo silné.
1: Very vivid. Very aware.
0: Plné života, bdělé.
1: Very conscious.
0: A přitom vědomé.
1: Etc.
0: A tak dál.
1: So I think I know my mother had that diet.
0: Myslím si, nebo spíš vím, že moje maminka takhle jedla.
1: And so we know. So I was very small like you were.
0: A když jsem byl velice malý, tak jako vy jste, když jste byli malý.
1: And when my mother would eat little bit chili or something.
0: A moje maminka si dala trochu chili.
1: I was making war.
0: Tak jsem pak bojoval.
1: Well, so this is the duty of the father.
0: A to je povinnost otce.
1: And you know, don't think that mother is everything. No, no. Father is more than mother.
0: Nemyslete si, že maminka je všechno. Otec je dokonce víc než matka.
1: Father is protector.
0: Protože otec je ochránce.
1: Father is the master.
0: Otec je pán.
1: Father is blessing you.
0: Otec je požehnání.
1: And you know, the father have more love to the child than a mother.
0: A otec miluje to dítě možná víc než maminka.
1: But he doesn't show.
0: Jenom to nedává najevo.
1: Because the father have little bit not ego but proudness.
0: Ne, protože by měl moc veliké ego, ale je prostě hrdý.
1: It must be.
0: A musí to tak být.
1: Father should not become down.
0: Otec by neměl být
1: always energy, alert, clear.
0: Skleslý, ale měl by být plný
1: energie. And now
0: energie.
1: Education begins.
0: A teď začíná výchova.
1: So after how many days you comes to the sun, to see the sun?
0: Po kolika dnech s tím děťátkem jít na slunce?
1: When you give the solid food to child?
0: Kdy mu začí dávat pevnou stravu?
1: So this comes to the samskaras.
0: A to všechno se zapisuje do samskár.
1: Samskaras means certain ceremonies on certain age.
0: A jsou určité obřady v určitém věku.
1: So I turn little bit road in different direction.
0: A to všechno jsem vlastně říkal, protože jsem trošku změnil směr.
1: But this is also include with the yoga.
0: Ale to všechno je také součástí jogy.
1: And then will comes the mantras and exercises.
0: A pak přicházejí mantry a cvičení.
1: All our chakras in the body.
0: A všechny čakry v těle.
1: There are chakras on the footsole.
0: Jsou čakry i na chodidlech.
1: And this is called the earth chakra.
0: A jsou to zemské čakry.
1: And the mother or father.
0: A matka nebo otec.
1: They should massage every day footsole and palms.
0: By každý den tomu děťátku měli masírovat chodidla a dlaně.
1: And it should be like this little

0: A copper bowl.
1: Může to být něco takového jako tady, taková kovová miska.
0: And měděná. Little pure cow ghee or butter.
1: A čisté kravské ghee nebo máslo.
0: Put a little on the futsal.
1: Trošku dáte na chodidlo.
0: Are you interesting?
1: Zajímá vás to?
0: Yeah, when I was about a few weeks only.
1: Když mi bylo jenom pár týdnů.
0: And I was screaming, I said to my mother, what are you doing? Don't do this to me.
1: Tak jsem plakala, volala jsem, co mi to děláš, maminko?
0: But what can I do?
1: Ale co jsem...
0: She held my foot and she was... So massage that like this.
1: Čili takto se to masíruje.
0: You will see how brilliant your brain will be.
1: A uvidíte, jak brilantní budete mít
0: mozek. How healthy you will be.
1: A jak zdraví budete.
0: All organs, everything will be relaxed.
1: Všechny orgány budou uvolněné.
0: So, 2 minutes left foot, 2 minutes right foot.
1: Čili 2 minuty levá noha, 2 minuty pravá
0: noha. Tickling.
1: Šimrá to.
0: If you do slowly, slowly tickling.
1: Když to děláte pomalu, tak to šimrá.
0: And if you do little bit strong, then it's... pleasant.
1: Ale když trošku přitlačíte, děláte to silněji, tak je to příjemné.
0: And then on the palms.
1: A potom na dlaně.
0: Many mothers knows.
1: Mnoho maminek to ví.
0: Kiran, are you right? Am I right?
1: Kiran, mám pravdu?
0: Your mother was tickling you?
1: Šimrala tě takhle maminka?
0: She... she have now grandchild and she's doing.
1: Kiran říkala, že teď má vnoučata a těm to dělá.
0: So this chakras, čili then ty... there are our chakras from the ankle joint till the knees.
1: Další čakry pokračují od kotníků až po koleno.
0: This chakras belongs to the vegetation.
1: To jsou čakry, které přináleží vegetaci.
0: And from knees till the hip joints.
1: A od kolen po kyčle.
0: Is called animal chakras.
1: Jsou zvířecí čakry.
0: Ashram the pashu shakti.
1: Je tam pashu shakti.
0: So there becomes animal energies coming up.
1: Čili tím vzrůstá tak jako animální energie.
0: And that is the time when the child or the yeah your child becomes what we call teenager.
1: A to přichází v době, kdy ty naše děti se dostávají do puberty.
0: And that needs the parents' awareness and food.
1: A na to je potřeba, aby rodiče byli bdělí a dávat pozor na stravu.
0: And then comes the human chakra.
1: Pak je část lidských čaker.
0: From the bottom of the spine.
1: Od konce páteře, kostrče.
0: Till the small of the brain here on the neck where the spine is adjoining the our skull.
1: Až do míst, kde končí páteř a začíná lebka.
0: This is called human chakra.
1: Čili tam všude jsou lidské čakry.
0: So joined up between animals and humans.
1: Čili spojení mezi zvířaty a lidmi.
0: So if you are aware and begins to do the human mantras and qualities to develop.
1: Pokud chcete v sobě rozvíjet ty lidské vlastnosti.
0: And then animal chakras will become weaker.
1: Tak ty zvířecí čakry se tím oslabí.
0: But now is more active animal chakras than the human chakras.
1: Ale dnes jsou aktivnější ty zvířecí než ty lidské.
0: Because it is not done that sadhana, that practice, that food, that education.
1: Protože se dětem nedostáváte správné výchovy a vzdělání, nestravují se správně a necvičí správně.
0: And after this human chakra is connection of the human and the divine.
1: Pak tam nahoře na páteři je tedy spojení mezi lidskými čakrami a božskými.
0: There are many brain centers.
1: A je mnoho mozkových center.
0: There's a bindu chakra.
1: Bindu chakra.
0: The nectar.
1: Tam je nektar.
0: And Sahasrara chakra for moksha.
1: A Sahasrara k mokše.
0: So the whole body of the human.
1: Čili to je celé lidské tělo.
0: And so such a construction.
1: A je tak postavené, poskládané.
0: That everything is in human body.
1: Že je v něm úplně všechno.
0: But this have to be taken care from father and mother.
1: Ale o to všechno se musí starat jak maminka, tak tatínek.
0: And watch your children.
1: Sledujte své děti.
0: When which kind of society they are, which kind of company they are.
1: A dávejte pozor na to, v jaké se pohybují společnosti, jaké mají kamarády.
0: But when they are already 10, 15, 18 years, they will not listen to you.
1: Ovšem, když je jim 10, 15, 18 let, tak už na vás nedají.
0: It is from that time where the parents should think about this all the way how the soul comes to this earth.
1: Vliv na ně máte od té chvíle, kdy pomyslíte na to, že byste chtěli dítě a začnete k sobě přitahovat tu konkrétní duši z nebe.
0: Responsibility of the parents is not only to give a birth to child.
1: Zodpovědnost rodičů není jenom porodit dítě.
0: But responsibility of the giving the all the human qualities.
1: Ale máte na zodpovědnost předat mu všechny lidské kvality.
0: Humbleness, kindness, everything.
1: Pokoru, laskavost, všechno.
0: And so this is a union.
1: Čili to je spojení.
0: From the cosmos.
1: Mezi vesmírem.
0: Where this soul comes is called soul. Is called atma anatma. Jivatma is atma anatma.
1: Odkud přichází ta duše? Je atma a jivatma.
0: So it means atma is the supreme.
1: Atma je to svrchované.
0: And jivatma is the soul.
1: Jivatma je duše.
0: So the soul is a mixture of the atma and jivatma.
1: Čili duše je vlastně taková směs toho átma a džívátma.
0: Let's say that your soul is coated from the átma.
1: Řekněme, že ta vaše duše je jakoby obalená tím átma.
0: And above that over is the samskaras.
1: A nad tím ten další obal jsou samskáry.
0: That your karmas.
1: To jsou vaše karmy.
0: So soul is protected inside.
1: Ta duše je ochráněná uvnitř.
0: And more it comes closer when the soul makes the journey on the earth.
1: A když ta duše se pohybuje po zemi, tak se to začne přibližovat.
0: In the Upanishad is written.
1: V Upanishádách se píše.
0: I think it's Brahadarnya Upanishad.
1: Myslím, že to je tato Upanishada.
0: That first the soul is released by that Dharmaraja, the god of the justice.
1: Že Dharmaraj, Bůh spravedlnosti, napřed jakoby uvolní tu konkrétní duši.
0: Is prepared for this soul the journey to the earth.
1: A připraví cestu na zem.
0: With all kinds of securities, this everything.
1: A o všechno se postará, aby ta cesta byla zabezpečena.
0: Then it comes to our earth. The era of our earth.
1: Pak se ta duše dostává do prostoru naší země.
0: It comes in that environment first into the water.
1: A napřed se dostává do vodního prostředí.
0: Humidity.
1: Do vlhkosti.
0: Clouds.
1: Do mraků.
0: And through this the jiva comes astral. He's astral, not visible.
1: A není to nic viditelného, je to astrální
0: záležitost. But it comes down as the seeds on this ground.
1: Pak přichází v podobě semen na zemi.
0: Then it goes to the vegetation.
1: Pak prochází vegetací.
0: The seeds of the vegetations.
1: A semínky semeny té vegetace.
0: And then is searching where it will come.
1: A pak hledá, kam půjde dál.
0: According to destination. On destiny, sorry.
1: Podle svého osudu.
0: Karma, etc., etc.
1: Podle karem a tak dál.
0: Now where this soul should go in which body.
1: Hledá, do kterého těla by mělo vstoupit.
0: 8.4 millions different creatures.
1: Je 8 milionů 400 tisíc různých bytostí.
0: And soul have to send back from the space.
1: A ty duše se musí vrátit z toho vnějšího prostoru.
0: But according to the karma it goes there.
1: A podle karem jdou na konkrétní místo.
0: Blessed, lucky,
1: požehnaní, šťastný,
0: fortunate one.
1: S velkým štěstím.
0: That soul comes to the human body.
1: Se duše dostává do lidského těla.
0: Because then have the chance to come out of the cycle of birth and death.
1: Protože v lidském těle má možnost dostat se z toho koloběhu zrozování.
0: This is only the last gate.
1: Tam je ta poslední brána.
0: To enter to the liberation.
1: Odkud může vstoupit do osvobození.
0: If we don't follow the human rules.
1: Když se nebudete řídit lidskými pravidly.
0: Kindness, humbleness.
1: Nebudete laskaví, everything. Pokorní a tak dále.
0: And if we neglect all spirituality and everything.
1: A budeme zanedbávat duchovnost a všechno.
0: Then the last milestone which we have.
1: Tak ten poslední takový milník, který máme.
0: We miss the last milestone.
1: Tak ten vlastně mineme.
0: And we go again to the cycle.
1: A znovu spadáme do toho koloběhu.
0: So human is on the first or the last on the milestone.
1: Čili to lidské zrození je takový prubířský kámen.
0: To enter in Brahmaloka.
1: Odkud se dá vstoupit do Brahmaloky.
0: But many, many years and years, ages and ages, we missed it and we again go and we come.
1: Ale po celé věky se nám nedaří se do té brány trefit a padáme zpátky dolů a točíme se v tom koloběhu.
0: It's not sure that it will come to your country back.
1: Není jisté, že se ta duše narodí znovu ve stejné zemi.
0: You were fighting against other country.
1: Možná jste bojovali s nějakou úplně jinou zemí.
0: Now you are born there.
1: A teď jste se narodili v té zemi, proti které jste
0: and
1: předtím
0: you will
1: bojovali.
0: Fight to your country.
1: A budete bojovat proti té předchozí.
0: You never knows where you will come.
1: Nikdy nevíte, kde se narodíte.
0: And maybe you will not come as a human.
1: A možná se nenarodíte ani jako člověk.
0: Again, we don't know.
1: Nevíme.
0: One saint said.
1: Jeden světec řekl.
0: Patta tutta dál se lé gají pavan udáj. Ab bichare kab milenge, dur padenge jai. From this tree,
1: z tohoto stromu,
0: in the fall season,
1: na podzim,
0: with the wind,
1: s větrem,
0: strong wind came,
1: přišla vichřice,
0: and leaf broke from this tree,
1: a
0: fall down.
1: Ze stromu padá list.
0: And wind has taken away from other side of the hills of the mountains.
1: A vichr ho zavál na druhou stranu hor.
0: Patta tutta dál se, that leaf fall down, separated.
1: List spadl daleko od stromu.
0: Destiny of the wind took far away.
1: Osud v podobě větru ho zanesl daleko.
0: Now the leaf said.
1: A lísteček na to říká.
0: This separation.
1: Toto oddělení.
0: My destiny has taken far away.
1: Můj osud mě zanesl daleko.
0: Will I come again?
1: Jestli pak se ještě vrátím.
0: On my beautiful branch of that my tree.
1: Zpátky na tu moji větvičku na stromě.
0: And I will be on my same place.
1: Jestli pak se vrátím na to samé místo.
0: How nice my garden park is.
1: Jak krásná je ta moje zahrada.
0: But the destiny has taken so far away.
1: Ale osud mě zanesl tak daleko.
0: So don't think that it will come again on this tree.
1: Čili nemyslete si, že se vrátíte zpátky na ten samý strom.
0: This is the reality.
1: Taková je skutečnost.
0: So as long as we are living.
1: Dokud žijeme.
0: We are human.
1: Jsme lidé.
0: What means for me human?
1: Co to znamená pro mě být člověk?
0: What makes me human?
1: Co ze mě dělá člověka?
0: How to create the human?
1: Jak ze sebe udělat člověka?
0: Etc.
1: A tak dál.
0: And that is one of the way called the yoga, the union between father and mother.
1: A to je jedna cesta jógy, to je to spojení mezi otcem a matkou.
0: And then you continue do your sadhana.
1: A pak pokračujete dál ve své sadhaně.
0: And there are many, many sadhanas.
1: A je mnoho různých sadhan.
0: Yesterday we were singing.
1: Předevčírem jsme zpívali
0: that bhajan.
1: Bhajan.

0: There are four kinds of practice.
1: Jsou čtyři druhy cvičení.
0: Through that you can get to the liberation.
1: Kterými se můžete dostat k osvobození.
0: Pel

0: The first practice.
1: První cvičení.
0: To know the truth and untruth.
1: Je poznat pravdu a nepravdu.
0: What is the truth and what is untruth? What is reality and what is unreality?
1: Co je pravda a co je nepravda? Co je skutečnost a co je neskutečnost?
0: Vedanta said, Veda said, Adi Guru Shankaracharya said.
1: Veda, Vedanta a Adi Guru Shankaracharya říká.
0: Brahma Satya.
1: Brahma Satya.
0: And Jagat Mithya.
1: A Jagat Mithya.
0: Brahma Satya. The final truth.
1: Brahma Satya, konečná pravda.
0: Is the Brahman.
1: Je Brahman.
0: Jagat Mithya, this samsara, this world.
1: Jagat Mithya znamená tato samsara, tento svět.
0: Is not permanent.
1: Není trvalý.
0: Mithya.
1: Mithya.
0: Like bubbles on the water.
1: Jako bubliny na vodě.
0: Is not for long.
1: Nevydrží dlouho.
0: Like our age.
1: Jako náš věk.
0: We were little child.
1: Byli jsme malé děti.
0: Teenagers.
1: Pubertáci.
0: Young.
1: Byli jsme mladí.
0: And getting slowly, slowly down.
1: A pomalu stárneme.
0: And walking with the hands on.
1: Chodíme s rukama za zády.
0: And some are walking very spine is bowed down.
1: Někteří, když jdou, tak mají úplně skloněnou páteř.
0: The destiny seed.
1: Osud říká,
0: you are searching grave.
1: Těm, co se tak ohýbají, že už hledí do hrobu,
0: we will carry you there, don't worry.
1: Nemusí si dělat starosti, dojdou tam.
0: My dear, this life cannot remain as it is.
1: Moji milí, tento život nezůstane takový, jaký
0: so
1: je.
0: This unsatya, unreality.
1: Čili toto je unsatya, neskutečnost.
0: So you already now.
1: A už se vám ukazuje teď.
0: And when you were young, 10, 20, 30 years, 35 years, and doing the exercises.
1: A když jste byli mladí, bylo vám 20, 30, 35.
0: And then walking like this, the t-shirt, no?
1: Tak jste cvičili a pak jste chodili takovým tím způsobem.
0: But one day, gone.
1: Ale jednoho dne to
0: so
1: bude pryč.
0: This is a mithya.
1: Čili to je mithya.
0: The leaves of the trees here, beautiful green.
1: Strom, listy tady na tom stromě jsou krásné,
0: we
1: zelené.
0: Wish that it could be all the time.
1: A my si přejeme, aby tak zůstaly na pořád.
0: But just in one month.
1: Ale přejde měsíc.
0: We will invite you to collect all this.
1: A pozveme vás, abyste je schrabali tady všechny.
0: Brahma Satya Jagat Mithya.
1: Brahma Satya Jagat Mithya.
0: That's it.
1: Tak to je.
0: Yeah. We can have this everlasting.
1: Můžeme mít stále zelené listy.
0: Now in the Kali Yuga.
1: Teď v Kali Yuze.
0: There are two immortal.
1: Jsou dvě věci nesmrtelné.
0: Atma.
1: Atma.
0: And plastic.
1: A umělá hmota.
0: Plastic, even you burn.
1: Umělou hmotu, i když spálíte.
0: You think it is burned, it's not burned, it's in the space.
1: Myslíte, že schořela, ale ona je ve vzduchu.
0: We can't destroy the plastic.

0: Plasty nejsou zničit.
1: Well, this is another subject.
0: Tak, přejdeme na jiné téma.
1: So the first technique is to realize, to know the reality, what is the reality and what is unreality.
0: První technika tedy je vědět, co je skutečnost a co je neskutečnost a rozlišit jedno.
1: Let's say that you have 500 billion years life.
0: Řekněme, že máte život dlouhý 5 milionů let, bilionů let.
1: But on one day will come the border.
0: Ale jednoho dne tam stejně přijde ta hranice.
1: Hariom.
0: Hariom.
1: So that this jivatma is longing to become one with that supreme.
0: Jivatma touží se sjednotit se svrchovaným.
1: How to do?
0: Jak na to?
1: Do

0: Vairagya. Detachment.
1: Vairagya, odpoutanost.
0: But his attachment is very, very strong.
1: Jenže připoutanost je nesmírně silná.
0: Attachment is something, a glue.
1: Připoutanost je jako lepidlo.
0: Stuck on your one finger.
1: Které vám ulpí na prstě.
0: You take with this finger to throw it. It is stuck here.
1: A vy se ho snažíte druhými prsty sundat,
0: you take from here to throw it like this thing here.
1: Místo toho se přilepíte a zůstane vám na té ruce.
0: That glue is very difficult to throw away.
1: A je lepidlo se opravdu odhazuje velmi těžce.
0: Attachment is the first problem of us all.
1: Připoutanost je takový prvořadý problém nás všech.
0: If you said or that you have no attachment, but you have attachment.
1: I když třeba říkáte, že jste nepřipoutaní, tak stejně jste.
0: You can tell Swamiji, have you attachment?
1: Můžete si říkat, Swamiji, ty jsi připoutaný.
0: My attachment is so heavy.
1: A moje připoutanost je tak těžká.
0: Round the world.
1: Je celosvětová.
0: That's it.
1: Tak to je.
0: So my attachment is all of you.
1: Moje připoutanost jste vy všichni.
0: I always say, please liberate me, Mahaprabhuji.
1: Já se pořád modlím k Mahaprabhujimu, prosím, osvoboď mě.
0: But in this attachment we should do something good.
1: Ale s tou připoutaností bychom aspoň mohli
0: as
1: dělat
0: long
1: něco
0: as body is here,
1: dobrého, dokud tu máme těla.
0: The vasana is here.
1: Tak tu máme vásány.
0: Even at least feeling of going and washing yourself. This is also attachment.
1: I když máte třeba chuť se jít umít, tak i to je určitá připoutanost.
0: Or take a glass of water.
1: Nebo když si chcete vzít sklenici vody.
0: We have to survive.
1: Musíme tu přežít.
0: And without this survive, attachment, we cannot survive.
1: A bez určité připoutanosti bychom tu ani nepřežili.
0: But don't have attached in such a way.
1: Ale nebuďte připoutaní tak.
0: That you are crying for it.
1: Abyste pro něco plakali.
0: When gone is gone.
1: Když něco odešlo, tak to odešlo.
0: Forever.
1: Je to navždy pryč.
0: That's it.
1: Tak to je.
0: Buddha. To. But the attachment is just for your surviving.
1: Čili mějte takovou připoutanost, abyste přežili.
0: Otherwise it is said.
1: Jinak se říká.
0: From here, from the earth.
1: Odsud, od země.
0: Till the Brahmaloka, on the way.
1: Až do Brahmaloky, celá ta cesta.
0: This you have to resign the attachment.
1: Tak máte celou tu cestu na to, abyste se vzdali připoutanosti.
0: Pravda. All the 12 months.
1: Všech 12 měsíců.
0: You have to practice.
1: Je třeba, abyste cvičili.
0: To be above the attachment.
1: Abyste se posunuli nad připoutanost.
0: And the wall will, this bell will say there is no 13 months.
1: A ten zvon nás upozorňuje na to, že nemáme 13 měsíců.
0: But it is, there are 13 months.
1: Ale ve skutečnosti je 13 měsíců.
0: Every third year.
1: Každý třetí rok.
0: One month is going more.
1: Máme o měsíc víc.
0: How?
1: Jak to?
0: Because month is counted with the moon.
1: Protože měsíce se počítají podle měsíce, jako planety.
0: Every third year.
1: A každý třetí rok.
0: There's a 13 full moons.
1: Je 13 úplňků.
0: So that is already counted a extra month.
1: Takže vlastně máme takový měsíc navíc.
0: Yes or no?
1: Je to tak nebo není?
0: So in the Jyotish.
1: Takže v Jyotishi.
0: Jyotish can tell us in 2000 years there will be the dark moon.
1: Jyotish nám může říct, kdy bude temný měsíc v období 2000 let.
0: That is a mathematic.
1: A to je matematika.
0: And that is true. It will come.
1: A je to pravda, opravdu to tak bude.
0: They will say what time and how long
1: oni
0: will last.
1: Předpoví, kdy třeba bude zatmění měsíce, jak dlouho bude trvat.
0: Yes, somebody is telling me.
1: Někdo mi to
0: říká. Okay. So, my dear.
1: Takže, moji milí.
0: Yoga.
1: Yoga.
0: When we come to yoga.
1: Když přijdeme k józe.
0: Then we should not only jump like a monkey here and there.
1: Tak bychom neměli poskakovat jenom jako nějaká opice.
0: Come to the real yoga.
1: Ale přijít k té pravé
0: yoga. But asanas and pranayams.
1: Asány a pranayama.
0: It have great meanings.
1: Mají veliký význam.
0: Evening we will have again lecture on this.
1: A večer budeme pokračovat.
0: Little bit I will continue.
1: V přednášce na toto téma.

0: Good day to everybody.
1: Dobrý den všem.
0: We had this beautiful seminar, retreat.
1: Měli jsme tady krásný seminář.
0: In this beautiful holy place, Mahaprabhu Deep Satsang Foundation.
1: Na krásném místě v Mahaprabhujího ashramu ve Střílkách.
0: And it's a beautiful atmosphere.
1: A je tady krásná atmosféra.
0: You were fortunate one.
1: Měli jste to štěstí.
0: And you were lucky that you had very good teachers.
1: Že jste měli velmi dobré učitele.
0: And we had many, many different activities.
1: A že tady probíhaly různé aktivity.
0: You were successful.
1: Byli jste úspěšní.
0: And looking forward to continue.
1: A těším se na pokračování.
0: Yoga in daily life is a complete system.
1: Yoga v denním životě je ucelený, kompletní systém.
0: Not only asanas and pranayams.
1: Nejsou to jenom asány a pranayama.
0: But there are many explanations.
1: Ale je tam také mnoho vysvětlení.
0: If you study allopathic medicine,
1: když studujete alopatické lékařství,
0: then you have to learn the language, what we call the Latin.
1: Tak se musíte naučit latinu.
0: It has nothing to do with some culture or religion.
1: Nesouvisí to s žádným náboženstvím nebo kulturou.
0: It is a Greek language.
1: Je to řecký jazyk.
0: Connected to it.
1: Řečtina je s tím spojená.
0: So all the names of medicine.
1: A tak ty všechny lékařské termíny.
0: Also all the names of the vegetations.
1: A názvy rostlin.
0: Herbs, flowers, trees, etc.
1: Bylin, květin, stromů a tak dál.
0: And you have to study.
1: Jsou v latině a to je třeba studovat.
0: That you should know the name of the medicines, etc.
1: Měli byste vědět názvy těch léků a podobně.
0: Similarly, if you are practicing something, the Chinese system.
1: Podobné je to, když se věnujete praxi nějakého čínského systému.
0: Then they have name in their language, and that you should know.
1: Tak ty mají za svoje čínské termíny, které byste měli znát.
0: You can use your language.
1: Můžete používat svůj jazyk.
0: But according to that medicine in Chinese, you have to know the Chinese words.
1: Ale i třeba k těm čínským lékům a bylinám je třeba znát i čínská slova.
0: Or the Japanese.
1: Nebo japonská.
0: Similarly, if you learn homeopathy.
1: Podobné je to, když se věnujete homeopatii.
0: Also have its language.
1: Tak má také svůj jazyk.
0: So the Ayurveda have its pure name.
1: Ayurveda má čisté jméno.
0: But unfortunately, that Indians are not using many words in Sanskrit, and they are using the Latin language.
1: A Indové ale bohužel přestávají používat ty termíny v sanskrtu a místo toho používají latinské pojmy.
0: And they don't know this.
1: Ani to neví.
0: That's why the Ayurveda is getting mixed.
1: Proto se ta Ayurveda trošku plete.
0: They try to also give the allopathic some tablets.
1: Nebo je různě jakoby zmatená, je to kombinace alopatických léků a ayurvédských.
0: And also the this other Western medical system, they are using sometimes the Ayurvedic names.
1: A i v rámci té západní medicíny občas někdo použije nějaký ayurvédský pojem.
0: Now, if you use proper Sanskrit words,
1: když používáte ta správná slova v sanskrtu,
0: about Ayurveda,
1: která se týkají ayurvédy,
0: then is more knowledge inside.
1: Tak je v tom větší poznání, víc znalostí.
0: Similarly the yoga.
1: Podobné je to s jogou.
0: So yoga is very great big system.
1: Yoga je veliký systém.
0: It has more than allopathic medicine.
1: Je to víc než alopatická medicína.
0: Yoga is connected to Sanskrit language and is connected to the Vedas and before the Vedas.
1: A je spojená se sanskrtem jako jazykem a je spojená s Védami a ještě s předvédským obdobím.
0: Nowadays people give the names what they want.
1: Dneska si lidé dávají takové názvy, jaké chtějí.
0: So today I would like to give you some informations.
1: A tak dnes bych vám rád předal určité informace.
0: And that's name is called asan.
1: A bude se to týkat pojmu asan.
0: You have heard the name asana?
1: Slyšeli jste už slovo asana?
0: Yes.
1: Ano.
0: No.
1: Ne.
0: No and yes.
1: Ano a ne.
0: Now write down in your book if you have something to write.
1: Pokud máte poznámkové sešity, pište si poznámky.
0: Wherever you sit.
1: Kamkoliv se posadíte.
0: That's your asan.
1: Tak to je váš asan.
0: When you have what we call yoga mat.
1: Když máme naše podložky, karimatky.
0: So now is yoga and mat.
1: Říká se tomu jogová podložka.
0: It is Sanskrit and English, or I don't know from where come the mat.
1: Tak je to taková kombinace češtiny a sanskrtu.
0: So your yoga mat, what we call, is my yoga asan.
1: Čili to, na čem cvičíte, je váš jogový asan.
0: So your yoga asan.
1: Čili to jogový asan.
0: This is my asan.
1: Toto je můj asan.
0: Now when I'm sitting and people comes and they give me one cloth, this Swamiji's asan.
1: Když se chci někde posadit, tak tam lidé přinesou mi takovou podložku a to je můj asan.
0: It is a respect.
1: Je to otázka úcty.
0: Like if you come to someone's house.
1: Jako když třeba přijdete k někomu domů.
0: They offer you chair or a sofa.
1: Oni vám nabídnou, ať se posadíte na židli nebo na pohovku.
0: Or if you sit on the ground floor, then they give you little asan with some cloth.
1: Když si chcete sednout na podlahu, tak vám nabídnou nějaký polštářek, podložku, prostě asan.
0: So that's called also asan.
1: Tomu všemu se říká asan.
0: Now, when you come somewhere as a guest,
1: když přijdete někam jako host,
0: and you stay there,
1: a zůstanete tam.
0: Then it is said, where is my asan, please?
1: Tak se můžete zeptat, kde je tady můj asan, prosím vás.
0: It means where is my room, where is my bed?
1: A to znamená, kde budu spát, kde mám postel nebo pokoj pro hosty.
0: So where is my bed?
1: Čili kde mám postel?
0: So that we call asan.
1: Tomu také říkáme asan.
0: So where is my asan?
1: Čili kde mám asan?
0: So your asan is in Ganga Hall.
1: Vy máte, někdo z vás má asan v hale Ganga.
0: Or your asan is in Sangam Hall.
1: Nebo někdo v hale Sangam.
0: Or your asan is in the Jadan Hall.
1: Někdo má asan v hale Jadan.
0: So that's called asan.
1: Čili tomu se říká asan.
0: Then they will also ask you, if some sadhu comes and you ask that sadhu,
1: a také se stává, že přijde sádhu a vy se ho zeptáte.
0: Where is your ashram?
1: Kde máte ashram?
0: Or where is your asan?
1: A nebo se můžete zeptat, kde máte asan?
0: So now only one is called asan.
1: Čili jenom to jedno je asan.
0: But in which subject you are there?
1: Jako slovo je jedno, ale význam je podle tématu.
0: In Sanskrit they say.
1: V sanskrtu se říká.
0: And you have also know.
1: A vy to taky víte.
0: That's called

0: salt. Sendha namak. Sendha namak.
1: Říká se sendha namak.
0: What you call Himalayan salt?
1: A to znamená to, čemu vy říkáte himalajská sůl.
0: Or you call the rock salt.
1: Nebo také se říká kamenná sůl.
0: Little black.
1: Je trošku černá.
0: It's very healthy, very good.
1: Velmi zdravá, dobrá.
0: The best.
1: Je ta nejlepší sůl.
0: That's called sendha.
1: A té se říká sendha.
0: And sendha means the salt.
1: Sendha znamená prostě sůl.
0: So you call the sendha namak or sendha salt.
1: A tak proto říkáte sendha namak.
0: Now, the horse is also known as a sendha.
1: Ale koni se také říká sendha.
0: Horse is a sendha?
1: Čili kůň je sendha?
0: Or the sendha salt.
1: A sůl je sendha.
0: Now we have to use here our logic.
1: Čili je potřeba zapojit logiku.
0: When you are eating,
1: když jíte,
0: dining,
1: večeříte,
0: and you ask, please, can you bring the sendha?
1: A požádáte o sendha.
0: Means the, can you bring the salt?
1: Tak chcete sůl.
0: And person who is listening.
1: A ten, kdo to slyší.
0: He runs and bring the horse.
1: Když by přiběhl s koněm.
0: Or when you are going somewhere.
1: A nebo když někam jdete.
0: In forest or somewhere.
1: Někam do lesa.
0: And you ask, bring me sendha.
1: A požádáte o sendha.
0: And you bring the salt.
1: A dostali byste sůl.
0: There you should bring the horse.
1: V té situaci je třeba kůň.
0: Dining. A table you bring the salt.
1: A u jídelního stolu je na místě přinést sůl.
0: So similarly the asan, where is my asan?
1: A podobné je to s tím slovem asan.
0: Which is my asan?
1: Asan, který ten asan je můj.
0: Etc.
1: A tak dál.
0: So this is and where you sleep, lie down.
1: A když
0: your
1: si
0: mattress.
1: Když se někde položíte, uložíte ke spánku na matraci.
0: That's your asan.
1: Tak to je váš asan.
0: So use my yoga asana.
1: Čili můžete použít yoga.
0: Not yoga mat, yoga asana.
1: Místo karimatky nebo tak používejte yoga asana.
0: Then we have the name of the postures.
1: Pak máme názvy pozic.
0: What we call bhujanga asana, sarvanga asana, etc.
1: Máme bhujanga asana, sarvanga asana a tak dál.
0: So there we are indicating the name.
1: A to označujeme konkrétním jménem.
0: Now there is a paschim uttanasana.
1: A pak je třeba paschima uttana asana.
0: Who don't know hand up?
1: Kdo ji nezná, zvedněte ruku.
0: My God. Why I'm giving lecture? I we should just meditate. You know everything.
1: Proč tady přednáším? Mohli bychom rovnou jenom meditovat, protože všechno
0: so
1: víte.
0: So what is the definition of the paschim?
1: A jaká je definice paschim?
0: So purab, east, west.
1: Je to východ.
0: The west.
1: Západ.
0: Paschim.
1: Západ je paschim.
0: So our backside.
1: Čili jsou
0: we
1: to
0: are
1: naše
0: looking to the sun.
1: Záda, když se díváme ke slunci.
0: Now paschim uttan.
1: Paschim uttan.
0: Stretching.
1: To znamená protažení.
0: Of the spine.
1: Protažení páteře.
0: So paschim uttan asana.
1: Proto paschima uttana asana.
0: Very good name. Has a great meanings.
1: Je to významové jméno, má veliký význam.
0: Now in some German language in books.
1: A v některých německých knihách.
0: Simply change.
1: Tomu říkají prostě kleště.
0: The change. Now the change is different than the paschim uttan asana.
1: Ovšem kleště je něco úplně jiného než paschima uttana asana.
0: It has a great meaning.
1: Má to veliký význam.
0: Only you can write a book on the paschim uttan asana.
1: O paschima uttana asana byste mohli napsat celou knihu.
0: In paschim uttan asana is many, many things coming.
1: Paschima uttana asana a hned se vynořuje spousta věcí.
0: Sunsetting,
1: zapadající slunce,
0: etc.
1: A tak dál.
0: So, bhujanga asana.

0: Bhujangasana.
1: Paschimottanasana, Bhujangasana. So this is also we call asana.
0: A tomu všemu říkáme asány.
1: So then, final. In which asana you are sitting?
0: Nakonec, v jaké asáně sedíte?
1: So, sukhasana.
0: Může to být sukha asana.
1: The what? So, svast. Vajra asana.
0: Může to být vajra asana.
1: Bhujanga, the padma asana.
0: Padma asana.
1: Sukha asana.
0: Sukha asana.
1: We are sitting.
0: V tom sedíme.
1: This is our posture.
0: To je ta naše pozice k sezení.
1: Now, how are you lying down?
0: A jak se položíte?
1: So, we are lying in sukhasana.
0: Ležíme v sukhasáně.
1: Just relax, lie down.
0: Jenom se pohodlně položíme.
1: Sukha means pleasure.
0: Sukha znamená pohodlný.
1: Easier.
0: Nebo příjemný.
1: Comfortable.
0: Snadný.
1: So, there are so many names about for different things.
0: Čili,
1: the one name is called asana.
0: Čili je jedno, jeden název může znamenat různé věci a je jedno slovo a to je asan.
1: So especially all who's now are yoga teacher here.
0: A zvlášť vy, kdo jste tady učitelé jogy.
1: They know maybe.
0: Možná to víte.
1: Maybe they forgotten.
0: Možná jste zapomněli.
1: And those who are studying now the yoga teacher training.
0: A vy, kdo se připravujete, jste v tom školení učitelů.
1: So they should know this word one asan.
0: Tak byste měli znát slovo asan.
1: Give the definition of the asan.
0: A umět dát definici slova asan.
1: And there you can mention this all and explain.
0: A tam můžete zmínit a vysvětlit všechny ty významy.
1: And this will come next time.
0: To bude příště.
1: In your examination.
0: Ve vašich zkouškách.
1: I don't. I can only tell you tomorrow or maybe.
0: Možná to bude i zítra.
1: So, like this, there is many name of the pranayam.
0: Podobně máme různé názvy pranayamy.
1: The pranayam is only three.
0: Ale pranayamy jsou jenom tři.
1: Purak, rečak, kumbak, that's all.
0: Purak, rečak a kumbak a to je všechno.
1: Inhale, exhale and retention of the breath.
0: Nádech, výdech a zádrž dechu.
1: So pranayam.
0: Takže pranayama.
1: So this is a pranayam.
0: To je pranayama.
1: But how many different techniques for what?
0: Ale kolik je různých technik a k čemu?
1: And how to do?
0: A jak je provádět?
1: This is called the techniques of pranayama.
0: To jsou různé techniky pranayamy.
1: And so is called the technique of the asana or what kind of or when means the asana.
0: A stejně tak jsou různé techniky různých asan.
1: And then finally when you everything learned and you perfection.
0: Pak až se všechno naučíte a dosáhnete dokonalosti.
1: Then you have a asan in the air.
0: Tak pak ten váš asan bude ve vzduchu.
1: Levitation.
0: Budete levitovat.
1: So you are above the earth.
0: Jste nad zemí.
1: So even you don't touch the earth.
0: Ani se jí nedotýkáte.
1: So you have your own energy.
0: Máte svoji vlastní energii.
1: Levitation.
0: A levitujete.
1: And so it is said that then yogi have a dhuni, fireplace.
0: Říká se o jogínech, že mají dhuny, to znamená ohniště.
1: So such a yogi like you all now.
0: A takový jogíni, jako jste vy všichni.
1: You are levitating.
0: Vy už tady levitujete.
1: They take also that dhuni up.
0: Tak dokážou vyzvednout do vzduchu i to ohniště.
1: The vata yogi.
0: Jsou to vata yogi.
1: Who gave on the seventh level of the heaven, his fire is there, dhuni is there.
0: A jsou v sedmé úrovni nebe, tam mají ohniště dhuny.
1: So dhuni have more meanings.
0: Dhuny má víc významů.
1: Now dhuni means fire.
0: Dhuny znamená oheň.
1: And that dhuni means the holy fireplace.
0: A dhuny znamená také to ohniště, to posvátné místo.
1: But dhuni means that you are in yourself.
0: A dhuny znamená také, že jste jako sám v sobě.
1: No, you just don't care. You are in yourself.
0: Že se
1: you are walking.
0: O nic nestaráte, jen tak jste sami pro sebe.

0: And one day I was standing at the Singapore transit airport, transit area.
1: Jednoho dne jsem stál v Singapuru na letišti při transitu.
0: I think it was about 10-15 years ago. Or 10 years or something.
1: To bylo zhruba před 10, možná 15 lety.
0: And one man was in the bookstore.
1: A jeden člověk tam byl v knihkupectví.
0: Looking the books.
1: A prohlížel si knihy.
0: And suddenly he said, yes, and I know that.
1: A najednou se zasmál a řekl, jo, jo, to vím.
0: And then again he was going and he said, yes, that's not like that.
1: A šel dál a pak řekl, no, ale takhle to není.
0: I said, he must be screw loose.
1: Tak jsem si říkal, že to musí být.
0: Or he's in his duni.
1: Nějaký blázen, anebo že je
0: dun,
1: prostě
0: that's called dun.
1: Jako ve svém vlastním světě, v tom dhuni.
0: Then I realized.
1: A pak jsem si uvědomil.
0: He had a mobile.
1: Že měl mobil.
0: And headset.
1: A headset.
0: Talking with someone.
1: A opravdu reálně s někým mluvil.
0: So nowadays, when someone is walking in the forest here,
1: dneska tady, když někdo prochází lesem,
0: and he's laughing, hey, we don't care about that.
1: Když někoho vidíme, že se takhle jako mluví a směje se, tak nám to nevadí, nebo nezajímáme se o to.
0: Because we know there is telephone.
1: Protože víme, jak fungují mobily a že pravděpodobně telefonu.
0: So technology is very far.
1: Technologie je velmi pokročilá.
0: But dhuni.
1: Ale dhuni.
0: Dhuni means dhun.
1: Dhuni znamená.
0: Dhun means you are in yourself. You are happy in yourself.
1: Dhuna to znamená, že jste prostě šťastní ve svém vlastním světě, v takové bublině.
0: Dhuni lagi begam ki. There's one bhajan, yes?
1: Yeah, jeden bhajan.
0: Dhun lagi begam ki. Which bhajan is this?
1: Který je to?
0: Manare arati sanjo shambho devapuri sahar devapuri sahar ki visve nat vishambar ki manare arati sanjo. So in this prayer there's a dhuni lagi begam ki.
1: Čili v této modlitbě je
0: dhuni lagi begam ki.
1: Begam ki.
0: So begam, that we cannot describe.
1: Je to něco, co nejde popsat.
0: Where is the awareness, the consciousness, and the vrittis of that yogi were somewhere.
1: Jaké je vědomí, jaké jsou vritty takového yogina?
0: And Mahaprabhuji said about this dhuni.
1: Mahaprabhuji o této dhuni řekl.
0: Kya tum dhuni sil gavo yogi? What are you burning fire with the dhuni?
1: Proč zapalujete ohně v dhuni?
0: Bin lakdi joge meri dhuniya, without fire my dhuni is burning.
1: Mé dhuni hoří.
0: Without the wood, sorry.
1: I bez dřeva.
0: So there's no any fuel. To burn the dhuni.
1: Nic ho neživí, žádné dřevo.
0: But that dhuni is Manipur chakra.
1: A přesto hoří, a to je Manipura chakra.
0: That is a fire too.
1: Že v ní je taky oheň.
0: So yogic language.
1: Tak jogový jazyk.
0: So dhuni, dhun and dhyana.
1: Je dhuni, dhun a dhyana.
0: Dhyana means meditation.
1: Dhyana znamená meditaci.
0: Or dhyana means concentration.
1: A nebo taky koncentraci.
0: Dhyan se sunna. Listen carefully.
1: Dhyan se sunna znamená pozorně poslouchej.
0: Listen alert, awareness.
1: Poslouchej s bdělostí.
0: So dhyan se car chalana. Drive car please carefully.
1: Řiď auto prosím bezpečně.
0: So dhyana.
1: A to je všechno.
0: Dhyana, dhuni.
1: Dhyana.
0: Dhun. Etc. These are the words which is very useful for our yogic life, for yogic anatomy, etc. etc.
1: Čili dhyana, to dhuni jsou důležitá slova.

0: pro naši jogu a pro nás.
1: Now, in many bhajans,
0: v mnoha bhajanech,
1: there is written something.
0: Se píše.
1: And that's for example,
0: například.
1: Kanta Kamal me.
0: Například Kanta Kalme.
1: There is one bhajan, yeah?
0: Takový je jeden bhajan.
1: Kanta Kamal me. Nee. This is a bhajan, you know? No. Mera mola milan ke kaj aaj main mast banunga re. No? So there is a dhuni as a Kanta Kamal. Kanta Kamal.
0: Čili je tam Kanta Kamal.
1: Kanta Kamal. Kanta means the throat.
0: Kanta znamená hrdlo.
1: Kamal means the lotus.
0: A Kamal je lotos.
1: And this is a Vishuddhi chakra.
0: A to znamená také Vishuddhi chakra.
1: Hridaya Kamal.
0: Hridaya Kamal.
1: Hridaya Kamal me. To nahi. Hridaya Kamal ki aankh khul jave jo dale nit neem ka anjan. Hridaya Kamal ki aankh khul jaye. So this is Hridaya is the heart.
0: Hridaya
1: znamená anahat lotus.
0: Srdce, čili je to lotos v anahátě.
1: Similarly nabhi kamal.
0: A podobné je také nabhi kamal.
1: Nabhi is the navel.
0: Nabhi je pupek.
1: This navel. Nabhi kamal is that chakra, the lotus.
0: A je to tady lotosová čakra pupku.
1: Mool kamal. The Muladhara chakra.
0: A mool kamal je Muladhara chakra.
1: So for every chakra different names.
0: Každá chakra může mít různá jména.
1: It means same thing.
0: Ale znamená to totéž.
1: But this is how they are using as a poetry or a song etc.
0: Ale v poezii nebo v písních se používají různá.
1: So Kanta Kamal me kudrat bole. So Kanta Kamal me kudrat bole in the bhajan said.
0: Toto se zpívá bhajan.
1: Kudrat. This is again also Urdu words.
0: Kudrat je také slovo z urdštiny.
1: Now kudrat means your destiny.
0: Kudrat znamená totéž co váš osud.
1: Kudrat means your thoughts.
0: Znamená to vaše myšlenky.
1: There are different meanings of the kudrat.
0: A zase kudrat má různé významy.
1: Je kudrat ka khel hai. This is the drama of the destiny.
0: Toto je drama osudu.
1: So kudrat. This all in our bhajans we shall very carefully read.
0: To všechno máme v našich bhajanech, které bychom měli číst velmi pozorně.
1: And so that in Sanskrit language, you know all, it has 52 alphabet.
0: A jak víte, tak v sanskritu je 52 písmen.
1: And this 52 alphabet is exactly counted our chakras petals.
0: A podle toho to přesně odpovídá plátkům lotosu.
1: Including
0: těch v čakrách.
1: The bija mantra.
0: Včetně bija mantr.
1: So on every petal there is one mantra.
0: Na každém tom lotosovém plátku je jedna mantra.
1: And after this petals 4 6 10 8 12 whatever it is.
0: A každá ta čakra má různý počet těch plátků 4 10 a tak dále.
1: That is their resonance.
0: A jde o to, jak rezonují.
1: And that resonance is balancing entire nerve systems.
0: A ta rezonance potom vyvažuje celý nervový systém.
1: And so when we do our kriya sadhana, kriya yoga.
0: A když se věnujeme kriya yoga, děláme.
1: Which you are doing every day.
0: Kriya sadhanu, kterou děláte každý den.
1: You are awakening that resonance from the each and every petals of the chakra.
0: Tak probouzíte tu rezonanci ve všech těch okvětních plátcích všech čaker.
1: And that this

0: 12 chakras, petals of the Anahat.
1: 12 těch plátků okvětních má Anahata.
0: It's controlled by one bija mantra yam.
1: A ty všechny kontroluje jedna bija mantra a to je yam.
0: So lam, bam, ram, yam and ham, ham, ham.
1: Toto byly bija mantry jednotlivých čaker od spoda nahoru.
0: This you should know very clear.
1: To byste měli velmi jasně znát.
0: And this is a resonance on each alphabet.
1: A zároveň je to rezonance těch písmen sanskrtu.
0: The scientist said who knows about the language.
1: Jazykovědci říkají.
0: The perfect language is that which balances both hemispheres.
1: Že dokonalý jazyk je ten, který vyvažuje obě mozkové hemisféry.
0: While dreaming,
1: ve snu,
0: while talking,
1: při mluvení,
0: while singing,
1: při zpěvu,
0: while thinking,
1: při přemýšlení,
0: and while writing,
1: a při psaní.
0: All this in action, both hemisphere are equally balanced.
1: Tak aby při všech těchto činnostech byly zaměstnány obě hemisféry stejně, vyváženě.
0: I only heard from this expertise, the scientists.
1: Já jsem to tak slyšel od lingvistů.
0: So there are only few languages.
1: Že na světě je jenom pár jazyků.
0: So Sanskrit.
1: A Sanskrit.
0: Old Greek.
1: Stará řečtina.
0: Parsi.
1: Parsi.
0: And then comes the Latin.
1: A potom latina.
0: But in two actions, Latin fell.
1: Ale v těch při dvou činnostech latina selhává.
0: So this is in our body.
1: A to máme v našem těle.
0: We are too hurry.
1: Příliš spěcháme.
0: So in our thinking, our words are doing anything, there are three things.
1: A ať už něco děláme, říkáme nebo uvažujeme, tak jsou tři věci.
0: That we should know that word.
1: Měli bychom vědět, že slovo
0: is called šabda.
1: Říká se mu šabda.
0: And the word, the akshar.
1: Pak je akshar.
0: The alphabet.
1: Abeceda.
0: So and the knowledge.
1: A poznání, vědomost.
0: So the knowledge.
1: Poznání.
0: The bhava.
1: Bhava.
0: And shabda.
1: A šabda.
0: Shabda, bhava and jnana.
1: Šabda, bhava a jnana.
0: Sanskrit learned person.
1: Člověk, který umí sanskrt.
0: Or who read that language.
1: Který je schopen v sanskrtu číst.
0: Then the speech is balanced on these three things.
1: Tak jeho řeč je založena na těch třech věcech.
0: Šabda.
1: Na šabdě.
0: Artha.
1: Artě.
0: And bhavartha. Šabdartha, arthartha, bhavartha.
1: Na tomto trojím je založena.
0: And this awakes in our chakra.
1: A to se probouzí v našich čakrách.
0: And that is kriya yoga use this very much.
1: A to velmi využívá kriya yoga.
0: So don't think that on chakra yoga I will go home or do something agni sar or this sar every sar there are many sar.
1: Neříkejte si tak na všechno mi bude stačit om a budu dělat agni saru a je mnoho sar.
0: Sare gama padani sa sa nidaga pamadaga padisa. The harmonium learning, no?
1: Kdo se učí na harmonium, tak tohle to zná, ty stupnice.
0: So the key also perfect. So learn your language with only this, the notes, the keys what you are using.
1: A tak se můžete naučit ten jazyk jenom tak, že se budete učit stupnice.
0: Yeah? And so when you touch one key, other keys should not be touched at all.
1: A když zmáčknete jednu klávesu, tak těch ostatních byste se neměli dotýkat.
0: But when you do in the piano, boom, boom, then it's not good.
1: Hrajete tak jako na klavír, na piano, tak to není dobré.
0: But then it goes so smooth.
1: Ale pak když se to naučíte, tak je to hladká hra.
0: When a good pianist comes.
1: Když přijde dobrý pianista.
0: And it's then it is said.
1: Tak pak se říká.
0: It's flowing.
1: Že to úplně plyne.
0: Like falling off the

0: postures.
1: Používejte všechny ty názvy našich jogových pozic.
0: There are some movements which we
1: neznáme žádný název.
0: We can any name give it.
1: Můžeme je nazvat jakkoliv.
0: These are some little movements.
1: To jsou takové ty drobné pohyby.
0: Or maybe they are in Sanskrit, I don't know.
1: A možná jsou v sanskritu nějak pojmenované, ale nevím.
0: Of course, the wrist we have the name also.
1: Samozřejmě, že máme i název pro zápěstí.
0: Elbow we have also name.
1: Máme i pro loket.
0: Everything is named there.
1: Všechno tam má nějaký název.
0: You know? In English you don't have that much names.
1: V angličtině ani není tolik názvů.
0: Yeah, but in German there are more.
1: V němčině je jich víc.
0: German is more perfect.
1: Němčina je dokonalejší.
0: Than English language.
1: Než angličtina.
0: Some said that in Sanskrit the expert of the languages in Salzburg.
1: Linguist.
0: Maybe he's living or he's no.
1: Je nějaký lingvista v Salzburku, nevím, jestli ještě žije.
0: English is a language coming from German.
1: A ten říká, že angličtina vlastně vychází z němčiny.
0: And from the French horse boys.
1: A že to je vlastně taková směsice němčiny a
0: I don't want to discriminate any
1: francouzštiny.
0: But ale this is who told me this.
1: Nechci diskriminovat žádný jazyk, ale takto jsem to slyšel.
0: Few people.
1: Od několika lidí.
0: So the English is very quick and like this, but it doesn't go through and through.
1: Čili angličtina je taková jako rychlá, ale vlastně nejde k podstatě věci úplně.
0: If you speak very good German.
1: Ale když umíte hodně dobře německy,
0: it's like a flow of the oil.
1: Tak je to jako když teče ten olej.
0: But who can speak now good German?
1: Všem, kdo dnes umí opravdu dobře německy.
0: Many of you. Okay, recipe. But there are many who learn good Germans and then they will speak is great.
1: Když se někdo naučí ten jazyk opravdu dobře, tak pak je to skvělé.
0: Sometimes when I hear one is speaking good German, then really I think I don't know anything.
1: Když někdo mluví opravdu krásně německy, tak si říkám, že sám ani nic neumí.
0: I understand what he or she is speaking.
1: Rozumím tomu, co říká.
0: But it is so relaxing language.
1: Ale je to takový uvolněný jazyk.
0: Everything is relaxing.
1: Všechno je uvolněné.
0: Which is the best language for relaxing? Tell me now.
1: A řekněte mi, jaký jazyk je nejlepší pro uvolnění.
0: Please.
1: Prosím. Mother language, they say.
2: No, when Swamiji speaks, then automatically you are relaxed.
1: Umapure říká, že když mluví Swamiji, tak jsme automaticky uvolnění.
0: The best relaxing is when mother takes baby in the lap and then says, touch and say, yeah. That is the best language, no?
1: Nejlepší jazyk je pro uvolnění, když maminka vezme děťátko do náručí
0: and
1: a něco mu řekne.
0: Touch of the mother.
1: A ten mateřský dotek?
0: Even animal feels.
1: Vnímají i zvířata.
0: When we go and touch the animal.
1: Když jdeme a pohladíme zvíře.
0: Home animals. Don't go and touch the cobra.
1: A musí to být domácí zvířata, s kobrou to nedělejte.
0: But it comes from the heart.
1: A když to vychází ze srdce.
0: Even any kind of animals babies.
1: A je to jakékoliv zvířecí mládě?
0: Our heart melts.
1: Tak naše srdce jihnou.
0: And how cruel it is.
1: A jak je tvrdé.
0: That little chicken babies.
1: Když jsou třeba
0: they are little and they throw them in hot water.
1: Malá kuřata a hází je do vroucí vody.
0: That is sin.
1: To je hřích.
0: A very big sin.
1: Je to veliký hřích.
0: There's no mercy.
1: A ti lidé nemají žádnou milost.
0: Anyhow, wish you all the best.
1: Tak vám přeju všechno nejlepší.
0: Come good home.
1: Dojeďte dobře domů.
0: Many greetings and blessings to your families, friends, colleagues, all.
1: Pozdravu a požehnání vašim rodinám, přátelům, kolegům a všem.
0: Drive carefully.
1: Řiďte bezpečně, opatrně.
0: And make nice interval somewhere standing, resting.
1: Udělejte si při jízdě někde přestávku, odpočiňte si.